0: Luhačovicích a v Pozlovicích stačil ukrást mincích celkem 8200 korun. Za to se kouřilo a pilo. No a taky se za to může čtyřikrát trestaný 33-letý recidivista dostat až na 2 roky do vězení. Celkem svým podivným jednáním způsobil 35-tisícovou škodu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Nález pohlednice z anglického Bradfordu u těla vojáka z první světové války pomohl britským vládním výzkumníkům. Po více než 100 letech identifikovali šestici padlých spolubojovníků, jejichž ostatky objevili v roce 2020 při vykopávkách v západní Belgii. Tým expertů díky pohlednici a dalším artefaktům, jako byl kulomet Lewis, zúžil okruh ze stovek tisíc pohřešovaných na konkrétní rodiny. Ty následně požádal o vzorky DNA. Testy potvrdily, že jedním z mrtvých je vojín Thomas Whittaker, což umožnilo identifikovat i ostatní muže. Příběh vyvrcholil na belgickém hřbitově, kde byly za účasti desítek dojatých potomků z celého světa odhaleny jejich nové náhrobky a uspořádaná vzpomínková bohoslužba. Čeká nás deštivo s bouřkami, které od 10 dopoledne projdou od západu Čech přes celé území až na Moravu, večer pak budou přehánky i bouřky ustávat. Teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam kolem 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vyhraje český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Česko čeká deštivý a bouřlivý den. Blesky se už od dopoledne přeženou přes Čechy a odpoledne zasáhnou i Moravu a Slezsko. Podle meteorologů budou srážky slábnout až k večeru. Spolu s deštěm dorazí i ochlazení, kdy odpolední maxima vyšplhají jen na 18 stupňů Celsia, a to zejména na východě země. Pochmurné počasí s přeháňkami vydrží i v pátek, kdy se teploty udrží kolem 16 až 19 stupňů. Mírný obrat k lepšímu přinese až víkend. V sobotu sice ještě sprchne, ale oteplí se na 22 stupňů. Slunce a definitivní ubývání srážek pak slibuje nedělní předpověď. Pražská fakultní nemocnice Bulovka propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s ebolou. Po uplynutí inkubační doby se u něj nebezpečná nemoc neprojevila a muž odletěl zpět do Spojených států. Lékař strávil od 21. května izolaci ve speciálním bioboxu, kde podle svých slov přes odloučení od rodiny oceňoval špičkovou péči českých zdravotníků. V Kongu se přitom v současnosti šíří nový kmen eboly, na který neexistuje očkování ani lék, a vyžádal si už přes 100 obětí. V Česku se nákaza touto krvácivou horečkou dosud nikdy nepotvrdila. V preventivní izolaci ale nedávno skončil také jeden český voják z mise OSN. Tachovsko a Bavorsko propojí nová autobusová linka. Veřejná doprava spojí oba regiony poprvé od konce druhé světové války. Jezdit začíná tuto neděli. Vyjíždí z Tachova a končí v německém městě Tirschenreuth. Matouš Horáček z Česko-Bavorského spolku přátelství a spolupráce řekl, že autobusy mají vozit především turisty.
2: Smyslem té linky je propojit Německo s národní kulturní památkou Jízdárna. Takže ta trasa vede Tachov, Jízdárna, Obora Branka, Bernau, pak nějaký zastávky v Německu a Tirschenreuth.
1: Na trase linky je spousta cyklistických tras, lidé tak autobusem můžou přepravit i jízdní kola. Platit v nich budou jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje a také lístky v rámci přeshraničního systému Egronet. V Litovli na Olomoucku chystají opravu svatojánského mostu. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere 4 měsíce a bude stát necelých 11 milionů korun. Auta přes něj během oprav neprojedou.
3: Chodci ale po něm projdou. S rekonstrukcí by se mělo začít v červenci. Město ji dlouho připravovalo, protože do konstrukce mostu zatéká a při záplavách v předloni se v jeho pilířích zaklínilo velké množství naplaveného dřeva. Svatojánský most přes řeku Moravu byl dostavěn koncem 16. století. Měří 57 metrů a tvoří ho 6 oblouků. Po podobných stavbách v Praze a Písku je třetím nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku. Eva Panošová, Rádio Impuls, Litovel.
1: Česká tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje čtyřhru po boku legendární Siriny Williamsové na travnatém turnaji v Berlíně. 44-letá Američanka, která se tento týden vrátila na kurty po čtyřleté pauze v Londýně, původně oslovila světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta ale kvůli programu odmítla. V Berlíně se tak držitelka 23 Grand Slamových trofejí představí díky divoké kartě s Muchovou, která sice debly obvykle nehraje a v žebříčku čtyřhry jí patří až 159. místo. Jak už jsme říkali, bude deštivo s bouřkami, ustávat budou až k večeru, teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam kolem 20. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zhruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Léčba cukrovky a s ní spojených komplikací spolkne pětinu rozpočtu českého zdravotnictví. To představuje zhruba 120 miliard korun ročně. Řekli to zástupci VZP a České diabetologické společnosti. V Česku trpí diabetem přes milion lidí a do roku 2030 se očekává nárůst na 1,3 milionu. Dalších čtvrt milionu o své nemoci zatím ani neví. Odborníci proto s ministerstvem chystají strategii do roku 2035. Ta se zaměří na prevenci a dřívější nasazení moderních léků, které by odvrátily drahé komplikace, jako je selhání ledvin nebo amputace. Ministerstvo už také řeší možnou úhradu léků na obezitu pro vybrané skupiny. 21. ročník cen OSA v pražské Arše patřil Michalu Pavlíčkovi. Ten obdržel zlatou cenu za celoživotní přínos a také tuzemskému repu jehož zástupci zcela ovládli popularitu na streamu i v rádiích. Skladatelem a textařem roku se stal Hartriko, nejstreamovanějším autorem pak Kalin, který stal i za hitem roku Pistácie. Ve vážné hudbě bodovali Jiří Teml a Krištof Marek, do Zlatého fondu byli In Memoriam zapsání Karel Velebný a Petr Eben. Cenu za šíření české hudby získala Magdalena Kožená. Rekordní zájem o streamy a živé koncerty navíc ochrannému svazu autorskému loni vynesl historicky nejvyšší příjmy ve výši 1,66 miliardy korun. Chebská onkologie bude od prázdnin v novém. V červenci se otevře opravená budova v areálu krajské nemocnice. Opravy a nové přístroje stály dohromady přes čtvrt miliardy korun. Taková investice do zdraví se podle primáře chebské onkologie Pavla Krištofa vyplatí.
1: Ta budova se naposledy rekonstruovala, je to přes 30 let, takže to samozřejmě už nesplňovalo jak hygienický, tak prostorový nároky na to, co bychom potřebovali.
0: V opravených prostorách najdou pacienti nové sprchy, dobudovala se i sociální zařízení. Na chebské onkologii také přibyly kyslíkové rampy a také hygienické místnosti na očistu ležících pacientů. Kriminalisté si posvítili na zloděje specialistu. Ten se na Zlínsku zaměřoval na automaty s hračkami. Vždy použil hrubé síly.
2: Takže po každé výrazně poškodil automaty, plyšáků si prakticky nevšímal, šel po penězích. Ze 4 automatů v Luhačovicích a v Pozlovicích stačil ukrást mincích celkem 8200 korun. Za to se kouřilo a pilo. No a taky se za to může 4x trestaný 33-letý recidivista dostat až na 2 roky do vězení. Celkem svým podivným jednáním způsobil 35-tisícovou škodu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Nález pohlednice z anglického Bradfordu u těla vojáka z první světové války pomohl britským vládním výzkumníkům. Po více než 100 letech identifikovali 6 padlých spolubojovníků, jejichž ostatky objevili v roce 2020 při vykopávkách v západní Belgii. Tým expertů díky pohlednici a dalším artefaktům, jako byl kulomet Lewis, zúžil okruh ze 100 000 pohřešovaných na konkrétní rodiny. Ty následně požádal o vzorky DNA. Testy potvrdili, že jedním z mrtvých je vojín Thomas Whittaker, což umožnilo identifikovat i ostatní muže. Příběh vyvrcholil na belgickém hřbitově, kde byly za účasti desítek dojatých potomků z celého světa odhaleny jejich nové náhrobky a uspořádaná vzpomínková bohoslužba. Čeká nás deštivo s bouřkami, které od 10 dopoledne projdou od západu Čech přes celé území až na Moravu, večer pak budou přehánky i bouřky ustávat. Teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco teplej, naměříme tam kolem 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nebe, peklo, ráj, mé touhy, má jméno Julia, Julia. Bez tebe jsem přízrak pouhý.

0: rychle hraje Český impuls. Zacálo,
1: kniha vázaný v kůži. Zacálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Česko čeká deštivý a bouřlivý den. Blesky se už od dopoledne přeženou přes Čechy a odpoledne zasáhnou i Moravu a Slezsko. Podle meteorologů budou srážky slábnout až k večeru. Spolu s deštěm dorazí i ochlazení, kdy odpolední maxima vyšplhají jen na 18 stupňů Celsia, a to zejména na východě země. Pochmurné počasí s přeháňkami vydrží i v pátek, kdy se teploty udrží kolem 16 až 19 stupňů. Mírný obrat k lepšímu přinese až víkend. V sobotu sice ještě sprchne, ale oteplí se na 22 stupňů. Slunce a definitivní ubývání srážek pak slibuje nedělní předpověď. Pražská fakultní nemocnice Bulovka propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s ebolou. Po uplynutí inkubační doby se u něj nebezpečná nemoc neprojevila a muž odletěl zpět do Spojených států. Lékař strávil od 21. května izolaci ve speciálním bioboxu, kde podle svých slov přes odloučení od rodiny oceňoval špičkovou péči českých zdravotníků. V Kongu se přitom v současnosti šíří nový kmen eboly, na který neexistuje očkování ani lék, a vyžádal si už přes 100 obětí. V Česku se nákaza touto krvácivou horečkou dosud nikdy nepotvrdila. V preventivní izolaci ale nedávno skončil také jeden český voják z mise OSN. Tachovsko a Bavorsko propojí nová autobusová linka. Veřejná doprava spojí oba regiony poprvé od konce druhé světové války. Jezdit začíná tuto neděli. Vyjíždí z Tachova a končí v německém městě Tirschenreuth. Matouš Horáček z Česko-Bavorského spolku přátelství a spolupráce řekl, že autobusy mají vozit především turisty.
1: Smyslem té linky je propojit Německo s národní kulturní památkou Jízdárna. Takže ta trasa vede Tachov, Jízdárna, Obora Branka, Bernau, pak nějaký zastávky v Německu a Tirschenreuth.
0: Na trase linky je spousta cyklistických tras, lidé tak autobusem můžou přepravit i jízdní kola. Platit v nich budou jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje a také lístky v rámci přeshraničního systému Egronet. V Litovli na Olomoucku chystají opravu svatojánského mostu. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere 4 měsíce a bude stát necelých 11 milionů korun. Auta přes něj během oprav neprojedou.
2: Chodci ale po něm projdou. S rekonstrukcí by se mělo začít v červenci. Město ji dlouho připravovalo, protože do konstrukce mostu zatéká a při záplavách v předloni se v jeho pilířích zaklínilo velké množství naplaveného dřeva. Svatojánský most přes řeku Moravu byl dostavěn koncem 16. století. Měří 57 metrů a tvoří ho 6 oblouků. Po podobných stavbách v Praze a Písku je třetím nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku. Eva Panošová, Rádio Impuls, Litovel.
0: Česká tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje čtyřhru po boku legendární Siriny Williamsové na travnatém turnaji v Berlíně. 44-letá Američanka, která se tento týden vrátila na kurty po čtyřleté pauze v Londýně, původně oslovila světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta ale kvůli programu odmítla. V Berlíně se tak držitelka 23 grandslamových trofejí představí díky divoké kartě s Muchovou, která sice debly obvykle nehraje a v žebříčku čtyřhry jí patří až 159. místo. Jak už jsme říkali, bude deštivo s bouřkami, ustávat budou až k večeru, teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam kolem 20. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Léčba cukrovky a s ní spojených komplikací spolkne pětinu rozpočtu českého zdravotnictví. To představuje zhruba 120 miliard korun ročně. Řekli to zástupci VZP a České diabetologické společnosti. V Česku trpí diabetem přes milion lidí a do roku 2030 se očekává nárůst na 1,3 milionu. Dalších čtvrt milionu o své nemoci zatím ani neví. Odborníci proto s ministerstvem chystají strategii do roku 2035. Ta se zaměří na prevenci a dřívější nasazení moderních léků, které by odvrátily drahé komplikace, jako je selhání ledvin nebo amputace. Ministerstvo už také řeší možnou úhradu léků na obezitu pro vybrané skupiny. 21. ročník cen OSA v pražské Arše patřil Michalu Pavlíčkovi. Ten obdržel zlatou cenu za celoživotní přínos a také tuzemskému repu, jehož zástupci zcela ovládli popularitu na streamu i v rádiích. Skladatelem a textařem roku se stal Hartriko, nejstreamovanějším autorem pak Kalin, který stal i za hitem roku Pistácie. Ve vážné hudbě bodovali Jiří Teml a Krištof Marek, do Zlatého fondu byli In Memoriam za psání Karel Velebný a Petr Eben. Cenu za šíření české hudby získala Magdalena Kožená. Rekordní zájem o streamy a živé koncerty navíc ochrannému svazu autorskému loni vynesl historicky nejvyšší příjmy ve výši 1,66 miliardy korun. Chebská onkologie bude od prázdnin v novém. V červenci se otevře opravená budova v areálu krajské nemocnice. Opravy a nové přístroje stály dohromady přes čtvrt miliardy korun. Taková investice do zdraví se podle primáře chebské onkologie Pavla Krištofa vyplatí.
2: Ta budova se naposledy rekonstruovala, je to přes 30 let, takže to samozřejmě už nesplňovalo jak hygienický, tak prostorový nároky na to, co bychom potřebovali.
1: V opravených prostorách najdou pacienti nové sprchy, dobudovala se i sociální zařízení. Na chebské onkologii také přibyly kyslíkové rampy a také hygienické místnosti na očistu ležících pacientů. Kriminalisté si posvítili na zloděje specialistu. Ten se na Zlínsku zaměřoval na automaty s hračkami. Vždy použil hrubé síly.
3: Takže po každé výrazně poškodil automaty, plyšáků si prakticky nevšímal, šel po penězích. Ze 4 automatů v Luhačovicích a v Pozlovicích stačil ukrást v mincích celkem 8200 korun. Za to se kouřilo a pilo. No a taky se za to může 4x trestaný 33-letý recidivista dostat až na 2 roky do vězení. Celkem svým podivným jednáním způsobil 35-tisícovou škodu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Nález pohlednice z anglického Bradfordu u těla vojáka z první světové války pomohl britským vládním výzkumníkům. Po více než 100 letech identifikovali 6 padlých spolubojovníků, jejichž ostatky objevili v roce 2020 při vykopávkách v západní Belgii. Tým expertů díky pohlednici a dalším artefaktům, jako byl kulomet Lewis, zúžil okruh ze 100 000 pohřešovaných na konkrétní rodiny. Ty následně požádal o vzorky DNA. Testy potvrdily, že jedním z mrtvých je vojín Thomas Whittaker, což umožnilo identifikovat i ostatní muže. Příběh vyvrcholil na belgickém hřbitově, kde byly za účasti desítek dojatých potomků z celého světa odhaleny jejich nové náhrobky a uspořádaná vzpomínková bohoslužba. Čeká nás deštivo s bouřkami, které od 10 dopoledne projdou od západu Čech přes celé území až na Moravu, večer pak budou přehánky i bouřky ustávat. Teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco teplej, naměříme tam kolem 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně rozjíždíme ranní vysílání na rádiu Český impuls. Čtvrtek, 11. červen, Adam Kořica přeje hezké ráno. A teď už Jitka Zelenková, píseň Mít svůj kout.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli si z české muziky let 60. až 80. poslechneme Karla Černocha, Petra Dvorského, duet Láska prý.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Proč Španělé považují flamenko za národní bohatství, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou si připomeneme jedinečnou parodii na televizní soutěže, a to Prdlačku Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Písničky Padesátnice, tak které skladby dnes slaví takto pěkné jubileum, prozradím v naší první ranní čtvrteční hudební dvojici, a to po půl sedmé. Teď už na rádiu Český impuls, duet Láska prý.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 11. červen, přeji hezké ráno. Do půl sedmé si ještě určitě poslechneme Naďu Urbánkovou písničku Vilém Pečehousky. Budeme rádi, když navštívíte i naše facebookové stránky. Pokud jste na této sociální síti aktivní, určitě mrkněte na adresu www.facebook.com/Český impuls. Stále tam hledáme příznivce české muziky let 60. až 80. a také přátele našeho rádia. Těšíme se tam na každého z vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Zdravím vás z rádia Český Impuls, přeji pohodové a ničím nerušené vstávání do nového dne. Po půl sedmé z české muziky let 60. až 80. Pavel Roth, Václav Neckář a jeho Kateřina, ze všeho nejdřív ale Iveta Bartošová, píseň Když láska schází. Teď se ale dozvíme, co je nového, je tady rychlý přehled zpráv.
1: Krásné ráno. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. V 92 letech zemřela dcera generála Josefa Mašína a sestra bratří Mašínu Zdena Mašínová. Prezident Pavel se setká s ministrem Vojtěchem, aby probrali finance zdravotnictví a nedostatek lékařů. Spojené státy americké oznámily ukončení úderů na Irán, který zaútočil na Bahrajn a Kuvajt. A čtvrtkařka Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. A obloha dnes bude převážně velmi oblačná a během dne se budou vyskytovat četné přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Krásný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Čtvrtek, 11. červen, na řadě je teď naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne dvě oslavenkyně, písničky Padesátnice, oběma nahrávkám je tedy dnes 50 let. Čeká nás skupina Katapult, skladba Já nesnídám sám a pak nás také nemine Hana Zagorová, píseň Maluj zase obrázky. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 7. hodiny ještě určitě Valdemar Matuška, pokud zbude čas, Petra Janů, ze všeho nejdřív, ale Marie Rotrová, písnička Z kořápky ořechů. Mě zajímá, jaké teď máte čtvrteční ráno s datem 11. června. Prší u vás, neprší, už třeba svítí slunce, zkrátka to vše mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981 a buď to napište na náš WhatsApp, a nebo pošlete klasickou SMSku, číslo je stejné. Přeji hezké ráno a teď už zase česká muzika, ale 60. až 80.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: -70%. Opakuji, výprodej až -70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Krásné ráno. Americký lékař s podezřením na ebolu opustil izolaci. Pražská nemocnice Bulovka ho po uplynutí inkubační doby propustila. Nemoc se u něj neprojevila a muž mohl odletět zpět do Spojených států. Zemřela Zdena Mašínová. Dcera generála Josefa Mašína byla perzekvována komunistickým režimem kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ. V roce 2023 obdržela státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Zemřela ve věku 92 let. Mladí můžou mít v budoucnu problém uživit své rodiče. Odborníci ze Solvo institutu tvrdí, že problém tkví především v tom, že na jednu ženu teď připadá méně než 1,5 dítěte. Za 50 let tak může jeden člověk v produktivním věku vydělávat hned na dva důchodce.
2: Přes 90% Čechů si myslí, že mít dítě je naprosto normální a spousta mladých si i potomky přeje. Výzkumnice Jana Hamanová také zjistila, že rodičovství vidí lidé i celkem vznešeně.
3: Spojujeme si s tím lásku, smysl života, nějaké hluboké pouto.
2: Mladí by ale rádi nejdřív dostudovali nebo si našli stabilní bydlení a v plánování dětí se pak podle Hamanové často ztrácejí.
3: Nechci říkat, že je to projekt, ale v některých případech se to tomu blíží a ten projekt také může být někdy odsunut, protože nejsou splněné předpoklady, které v tom plánu byly.
2: Motivovat mladé k rodičovství se nedaří ani státu. Politoložka Anna Šavit nevidí spásu ani v současném vládním návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku.
4: Opatření jsou v rámci Evropské unie u nás velmi štědré a tu porodnost nezvyšují.
2: Experti tak politikům navrhují, aby třeba zvýšili věk odchodu do důchodu, zkrátili základní školu nebo rodičovský příspěvek umožnili čerpat i babičkám a dědečkům. Michael Rand.
1: Společnosti Tamiko.
5: Investice za v přepočtu víc než 900 milionů a práce pro nejméně 100 nových zaměstnanců. Půjde o činnost v oblasti přesného čištění a speciálních povrchových úprav pro zařízení a nástroje používané při výrobě polovodičů. Na tom se firma dohodla se zástupci průmyslové zóny. Nový provoz se začne stavět od podzimu a záhy přijde i nábor nových pracovníků. Dušan Valenta.
1: A dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 7:05, Martino, děkujeme za zprávy. Adam Kořica přeje hezké čtvrteční ráno s datem 11. června. Dnes startuje mistrovství světa ve fotbale, budeme se o tom bavit. Řeč bude hlavně o dresech české reprezentace. Více už za malou chvíli, teď Vítězslav Vávra a jeho citronová holka. Dobré ráno.

0: Čtvrt na 8, Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek s datem 11. června, za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Padá hvězda. Mrkneme i na vaše zprávy ohledně počasí, ty posíláte na náš WhatsApp a nebo klasickou SMS-kou, číslo je stejné 734-787-981. Dobré ráno z Kraslice přeje milá paní Helča, která hlásí 8 stupňů a o něco více 13 má na teploměru pan Zbyněk v Nivnici, kde je mlžno, jak píše sám pan Zbyněk. Tak moc děkuju za spolupráci a já se těším na vaše další zprávy.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jitka Zelenková, píseň Bez lásky láska není. Takhle bude znít naše čtvrteční ranní impulzovic krabička. Písničku uvede Helena Vondráčková po 7:30. Kolega Saša Hemala si chystá své televizní tipy, nahlédne za nás do televizního programu a to o 12:30. Dnešní ranní téma se bude točit okolo fotbalu, startuje totiž mistrovství světa a to se bude hrát v Americe, Kanadě a Mexiku. Dnes v 9 hodin je na programu ten zahajovací zápas mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Dalším zápasem bude ten náš české reprezentace proti Jižní Koreji v pátek ve 4 hodiny ráno. Co ale budeme hlavně řešit, tak to jsou prosím vás dresy. Jak se vám líbí letošní dres české reprezentace? Je to podle vás povedený dres nebo úplný faul? Máte doma nějaký sportovní dres? Pochlubte se, který český reprezentační nebo sportovní dres se vám v historii líbí byl nejvíc. Přistanete si zítra na zápas Jižní Koreou a kde a s kým budete našim fandit? 604-111-211. Těšíme se na vaše reakce. Máme 2 minuty po 7:45 a na řadě je teď Dalibor Janda, píseň Padá hvězda. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, blíží se 7:30, za malou chvíli naše další muzika, ale 60. až 80. Čtvrtek, 11. červen, je to tady, startuje fotbalové mistrovství světa, česká reprezentace na něm nechybí a to po dlouhých 20 letech, takže pojďme si společně užít tento fotbalový svátek. My samozřejmě budeme Čechům fandit, budeme sledovat jejich zápasy a nabídneme samozřejmě nejnovější zprávy o našem týmu. Je ale na stole jedna velká debata, ne o sestavě, ne o taktice, ale o dresech, prosím vás. Domácí dres naší reprezentace totiž podle některých hodnocení patří mezi nejméně povedené na celém šampionátu. A my se proto ptáme, jak se vám líbí letošní dres české reprezentace? Je to podle vás povedený dres nebo úplný faul? Máte doma nějaký sportovní dres? Klidně se pochlubte. Který český reprezentační nebo sportovní dres se vám v historii líbil nejvíc? Přistanete si v pátek na zápas s Jižní Koreou, pokud se napletu, tak se bude hrát o 4 od rána. Kde a s kým budete našim fandit? 604-111-211. My se těšíme na vaše názory, komentáře do ranního tématu. Určitě zavolejte. Do 7:30 hrajeme muziku let 60. až 80.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 300

0: 9 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: 3 minuty po půl osmé, čtvrtek 11. červen, přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Společně se mnou už vysílá i paní Dáša z Mětěše pod Řípem, která hlásí hezké ráno, 11 stupňů a slunce. Pozdravujeme. Za malou chvíli balet, píseň Hej pane disjokej, teď už ale kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy. Martino, hezké ráno, co máš pro nás nového?
1: Krásné ráno. Z okna Moravskoslezské nemocnice Krnov vyskočila pacientka. V Bavorsku boural autobus se školáky, jeden z nich nehodu nepřežil. Přerovský soud projedná loňskou krádež kabelů, která ochromila železniční koridor. Poslanci se mimořádně sejdou k dotacím Agrofertu a ke sporné stavební novele. A naši fotbalisté v pátek ve 4 hodiny ráno evropského času vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Počasí dnes bude oblačné a s přeháňkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Krásný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrteční ranní impulzovec Krabička v sobě ukrývá Jitku Zelenkovou a písničku Bez lásky láska není. A jak se oslovuje, respektive jak oslovuje Helena Vondráčková právě Jitku Zelenkovou, to uslyšíme teď v naší impulzovec Krabičce. 7:45, přeji hezké ráno.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Bez lásky láska není. To byl původně velký hit skupiny Foreigner a v zápětí v roce 1985 i domácí hit Jitky Zelenkové. Jíťa, jak já ji říkám, nebo taky zelenina, je moje dlouholetá kamarádka a kolegyně, se kterou se strašně ráda vídám a setkávám. Je to zpěvačka se vzrušujícím sametovým altem, zpívá s velkým citem a je to obrovský muzikant.

0: Dobré ráno, čtvrtek 11. červen, blíží se 8. hodina, startuje mistrovství světa ve fotbale a s ním i jedna velká debata. Domácí dres české reprezentace podle některých hodnocení patří mezi nejméně povedené na celém šampionátu. A jak to vidíte vy, zjišťujeme v ranním tématu 604-111-211, to je číslo k nám.
1: Já myslím, že nezáleží na dresech, jaký kluci mají, ale záleží na výkonnosti hráčů. A věřím tomu, že ty kluci na mistrovství to uspějí, protože pro ně je to něco nového a je to prostě šance se ukázat. Jo. Já sám hraju fotbal a když ten fotbal mám rád, opravdu ho miluju z celého srdce, tak to prostě musí vyjít, jo.
0: Dresy jsou dresy, jo, ale já říkám, pojďme se radovat z toho, že Česká republika je na světovém šampionátu po dlouhých 20 letech a to je zkrátka úspěch zahrát si, prezentovat se na téhleté největší fotbalové akci na světě a dokonce jsem někde i snad četl, že je to vůbec nejsledovanější sportovní událost celého světa, takže pojďme být na ty naše hrdí a hlavně jim pořádně fandit. Jo, chápu, že to vstávání bude trochu bolet, takže co vy a česká fotbalová reprezentace, kde a s kým budete našim fandit? Přivstanete si zítra na zápas Jižní Koreou a co ty dresy, prosím vás, jako líbí se vám, nelíbí, je to pro vás důležité? 604-111-211, to je číslo k nám. Do 8 si pouštíme další muziku let 60. až 80.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Vítky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Z okna Moravskoslezské nemocnice Krnov vyskočila pacientka. Pravděpodobně se jednalo o ženu hospitalizovanou na interním oddělení. Podle informací serveru Novinky.cz mělo jít údajně o psychicky labilní ženu, která se o sebevraždu už v minulosti pokusila. Případ prověřuje policie. Ministerstvo školství ukončí testování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Tento model střídá online a prezenční výuku. Podle rezortu má ale nižší kvalitu než standardní forma vzdělávání. Ministr Zuna chce navýšit výdaje na obranu. Pro příští rok bude žádat 2% hrubého domácího produktu. Z letošních 155 miliard chce dosáhnout na částku 190 miliard korun. U Komořan na Mostecku začala oprava mostů. Rekonstrukce za téměř 54 milionů korun se odehraje po polovinách za částečného omezení provozu. Jezdit se bude v režimu 1+1. Důvodem prací je podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové zhoršený technický stav mostních opěr.
2: Mezi mostní opěry budou osazeny ocelové konstrukce, které je zpevní a zabrání jejich dalšímu naklánění. Díky tomu bude most stabilnější a odolnější vůči dalším deformacím.
1: Stavitelé také opraví jednotlivé části mostů. Součástí akce bude i úprava navazujících úseků vozovky před mosty a za nimi a přeložka napájecích kabelů důlní dráhy. Stavba by měla skončit příští rok. A počasí dnes přinese proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Během dne se budou vyskytovat četné srážky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje hezké čtvrteční ráno s datem 11. června. Svátek slaví pánové s jménem Bruno a Barnabáš. Přejeme vše nejlepší. A teď už Michal Penk, píseň Hladně.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 11. červen. Přeji hezké ráno, stejně jako paní Vlaďka z Jemnice, která hlásí 9 stupňů, zatím neprší. Paní Vlaďka nám vyfotila i krásnou oblohu, která je opravdu až azurově průsvitná. V tom je ten WhatsApp jako fajn, že vlastně můžete dokonce i poslat, co právě vidíte, jak to u vás vypadá. Děkuju. A ještě koukám i na textovku od paní Evy, která nás zdraví z Neratovic, kde je po dešti polojasno 11 stupňů. WhatsApp Rádia Český impuls samozřejmě funguje. Najdete nás pod číslem 734-787-981. Za malou chvíli Lešek Semelka, píseň Jména.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce bude o mužích. Čeká nás píseň Jiřího Schillingera a pak také Marie Rotrové. Více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Umíte upéct dort? To nás zajímá, jestli ano, případně spíš ne. Klidně můžete zahlasovat v naší mini-anketě na Facebooku Rádia Český impuls. Tu anketku najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. 8:45, čtvrtek 11. červen a teď už Lešek Semelka, píseň Jména.

0: Čtvrtek, 11. červen, přeji hezké ráno z našeho rádia do půl deváté, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. V ranním tématu řešíme, že právě dnes startuje fotbalové mistrovství světa, a to v 9 večer našeho času, zápasem mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Česká fotbalová reprezentace bude mít druhý zápas letošního šampionátu, a to proti Jižní Koreji, zítra ve 4 hodiny ráno, a my zjišťujeme, kde a s kým budete našim fandit. Přivstanete si v pátek na zápas s Jižní Koreou, a taky vznikla velká debata, ne o sestavě, ne o taktice, ale o dresech. Domácí dres české reprezentace totiž podle některých hodnocení patří mezi nejméně povedené na celém šampionátu, tak nás zajímá, co vy a letošní dres české reprezentace. Stále nám můžete volat, číslo k nám je 604 111 211. Těšíme se na vaše reakce do půl deváté, do krátkých zpráv s Martinou Krová, další muzika let 60. až 80.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Dvě minuty po půl deváté Český impuls rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Částečné zatmění srdce. Ještě předtím ale kolegyně Martina Kroa a rychlý přehled zpráv. Martino, hezké ráno.
1: Krásné ráno. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. V 92 letech zemřela dcera odbojáře a sestra bratří Mašínů Zdena Mašínová. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek. Spojené státy americké oznámily ukončení úderů na Írán, který zaútočil na Bahrajn a Kuvajt. A čtvrtkařka Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. A dnešek bude hlavně oblačný a s deštěm. Nejvýšší teploty 14 až 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 11. červen na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta tentokrát nabídne písničky o mužích. Nabídnu Báječné muže Jiřího Schillingera a pak nás také nemine skladba Pan muž Marie Rotrové. Za 9:45 pojďme na to, přeji hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18

0: Přeji dobré ráno, čtvrtek 11. června do 9. za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. ještě předtím, ale ranní téma. Dnes startuje fotbalové mistrovství a s ním i jedna velká debata. Ne úplně o sestavě, ne o taktice, ale o dresech. Domácí dres české reprezentace totiž podle některých hodnocení patří mezi nejméně povedené na celém šampionátu a my jsme ráno zjišťovali, jak to vidíte vy. Zajímalo mě, jak se vám líbí letošní dres české reprezentace. Je to podle vás povedený dres nebo úplný faul? Máte doma nějaký sportovní dres? Klidně jste se mohli pochlubit, který český reprezentační nebo sportovní dres se vám v historii líbil nejvíc. Přistanete si v pátek na zápas Jižní Koreou, hraje se o 4 od rána. Kde a s kým budete našim fandit? Připomínám, že Češi se objeví na světovém šampionátu opět po 20 letech, takže je to velká událost pro nás.
1: Já myslím, že nezáleží na dresech, jaký kluci mají, ale záleží na výkonnosti hráčů. A věřím tomu, že ty kluci na mistrovství to uspějí, protože pro ně je to něco nového a je to prostě šance se ukázat. Jo. Já sám hraju fotbal a když ten fotbal mám rád, opravdu ho miluju z celého srdce, tak to prostě musí vyjít. Jo.
0: Do 9. další naše muzika, já ještě stále přeji hezké ráno.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za $299.90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za $11.90. A Jakobs Velvet, instantní káva za $129.90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Hezké ráno. Čeští řidiči mají celou řadu zlozvyků. Mezi ty nejčastější patří překračování povolené rychlosti, telefonování za volantem a nadávání ostatním šoférům. Vyplývá to ze specializovaného evropského průzkumu. Šetření ukázalo, že přes 80% Čechů vědomě překračuje rychlost a 6 z 10 šoférů nedodržuje bezpečný odstup. Víc než polovina zase za jízdy telefonuje. Podle dopravního psychologa Milana Hrdiny přitom telefonování za jízdy s mobilem v ruce znamená, že naše pozornost je podobná, jako bychom v sobě měli 2,5 promile alkoholu. Tuzemští šoféři se také přiznali k agresivitě. Skoro 40% z nich ostatním sprostě nadává a další nemístně troubí. Každý osmý řidič neváhá jít si konflikt vyříkat osobně. Barometr odhalil také naprosto bizarní schizofrenii. Téměř všichni se za volantem hodnotí pozitivně, přitom většina se ale bojí agresivity ostatních. Další podrobnosti o průzkumu se dočtete na zpravodajském webu iDnes.cz. Soud projedná krádež kabelů na Přerovsku. Loni na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou na zhruba 20 hodin zásadně zkomplikovala dopravu. Zloději také ohrozili projíždějící vlak, který musel prudce brzdit. Trojici mužů policisté obvinili z krádeže a ze zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení spáchaného ve spolupachatelství. Jeden z nich je ve vazbě. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou. V roce 2023 vyšly dopady nemoci pacientů na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. V Česku se na cukrovku léčí přes milion lidí. V poslední dekádě byl nárůst pacientů o 10%. A dnešní zahájení fotbalového mistrovství světa sebou přinese unikátní show. Protože se šampionát koná ve třech zemích, bude mít i otevírací ceremoniál tři části. Odehrají se postupně v Mexico City, Torontu a Los Angeles. Zapojí se i známé hudební ikony.
4: Jednu z oficiálních písní naspívala Shakira spolu s nigerijským zpěvákem Burna Boyem. Nejde ale o jedinou oficiální nahrávku. FIFA k šampionátu vydala dokonce celé album s 18 písněmi. Kromě Shakiry je tam mezi umělci napsaná třeba skupina Rolling Stones, jejíž píseň In the Stars si vzal do parády producent Andrew Watt. Ceremoniály pak představí identitu země, kde se konají, a i tam bude plno hvězd. Z těch nejznámějších se v Torontu zapojí Alanis Morissette, Michael Bublé a v Los Angeles třeba Katy Perry. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: A dnešek bude hlavně oblačný a přechodně deštivý. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Od mikrofonu zdraví Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 9:03. Martino, díky. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 11. června. A teď už Karel Zich a jeho Alenka v říši divů. Hezké dopoledne.
6: Telegram s adresou svět.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: fiaľ. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli skupina Olympic, píseň Jako za mlada. Na našem Facebooku zjišťujeme, jestli umíte upéct dort. Můžete hlasovat v naší menší anketě. 90 z vás ano, 40 hlasovalo pro možnost spíš ne. Já už teď koukám do komentářů. Paní Jiřina Spavcová píše, peču před lety si nechtěl, teď má ale jiné číslo. Tak paní Jiřina nám vyfotila dort k 39. narozeninám. Děkujeme za fotografii. Paní Dagmar Konečná píše, umím nejradši pro mé děti a vnoučata, a to jsou opravdu povedené, nádherné dorty. Je tam krteček, koukám, tak taky děkujeme za fotku. Paní Stanislava Mazánková píše, ano, taky nám vyfotila svůj dort, který upekla, to samé paní Petra Líbalová, tak koukám, že i pan Radek Garžík píše, to jsem dělal v lednu synovi k 7. narozeninám a je to krásný dort, je tam vlastně, jsou tam auta, vypadá to jako staveniště, mrkněte na to, tak jsem rád, že i pánové umí péct dorty. Co vy a dorty umíte péct nebo je jenom umíte sníst? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli skupina Olympic, píseň Jako za mlada.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, ze Sázavy, nás zdraví paní Maruška, která hlásí oblačno, 15 stupňů na teploměru, pozdravy posíláme na zpátek a dál pouštíme českou muziku let 60. až 80. Petr Spálený, Věra Špinarová společně s Petrou Janou, teď už ale Dalibor Janda, nahrávka 10 prstů pro život, minuta po půl desáté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

přísahy skládá a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, vzbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 11. červen, přeji hezké dopoledne, do 10. do zpráv celou, za malou chvíli Pavel Vítek, píseň Má svůj den. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že startuje fotbalové mistrovství světa a s ním se rozpoutala i jedna velká debata, ne úplně o sestavě, ne o taktice, ale o dresech. Domácí dres české reprezentace totiž podle některých hodnocení patří mezi nejméně povedené na celém šampionátu a my jsme dnes ráno zjišťovali, co vy a české dresy. Máte třeba doma nějaký sportovní dres? Pochlupte se, který český reprezentační nebo sportovní dres se vám v historii líbil nejvíc. Přivstanete si zítra na zápas Jižní Koreou, který se bude hrát o 4 od rána. A kde a s kým budete našim fandit? To vše nás zajímalo.
1: Já myslím, že nezáleží na dresech, jaký kluci mají, ale záleží na výkonnosti hráčů. A věřím tomu, že ty kluci na mistrovství světa uspějí, protože pro ně je to něco nového a je to prostě šance se ukázat, jo. Já sám hraju fotbal a když ten fotbal mám rád, opravdu ho miluju z celého srdce, tak to prostě musí vyjít, jo.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z vonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to.

každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum.

Tedy hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to...

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Léto si dává na čas. Chladné a deštivé počasí s námi vydrží až do konce týdne. Mikiny a bundy jsme znovu vytáhli kvůli chladnému a vlhkému oceánskému vzduchu, který k nám tento týden proudí ze severního Atlantiku. I proto teploty do konce týdne zůstanou podprůměrné a budou se objevovat přehánky a bouřky. Včera dokonce na několika meteorologických stanicích padaly rekordně nízké teploty. Většinou se pohybovaly jen kolem 11 až 15 stupňů. Dnešek i zítřek bude oblačný a přechodně deštivý s teplotami do 18, na Moravě do 20 stupňů. Víkend má být o něco teplejší, naměříme až 23 stupňů, ale stále s přehaňkami. Pondělí ještě zůstane na chladné a deštivé vlně a od úterý se má pak začít postupně oteplovat. Třicítky by mohly znovu padnout příští čtvrtek. Předčasný důchod láká stále víc Čechů. O dřívější odchod do penze už letos zažádal za stejné období dvojnásobek lidí než loni. Předčasný důchod má přitom jednu velkou nevýhodu. Krátí se při něm procentní výměra důchodu, tedy největší část penze o 1,5% za každých započatých 90 dní předčasného odchodu do penze. Krácení je navíc trvalé. Obřímu skandálu čelí aerolinka Air Canada. Podle kanadské policie totiž její pilot téměř 17 let přepravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání. Čelí obvinění v 7 bodech, včetně podvodu a padělání dokumentů. A už za pár hodin to vypukne, dnes začíná mistrovství světa ve fotbale. V noci na zítřek ve 4 ráno našeho času se čeští reprezentanti představí proti Jižní Koreji. Hrát se bude na stadionu v mexické Guadalajaře, která leží 1600 metrů nad mořem. A my máme informace přímo z centra dění díky našim spolupracovníkům ze zpravodajského webu iDnes.cz.
2: Dobrý den, český tým vítalo na první mexické misi hodně podmračené nebe, ale do Guadalajary zatím naštěstí nedorazila bouře Boris, která sužuje mexické pobřeží. Ve městě to před startem turnaje přímo pulzuje fotbalem. Na každém rohu narážíte na fotbalové reklamy, billboardy, ale i na malá fotbalová hřiště, třeba ukrytá mezi dvěma větvemi tříproudé dálnice. Po ulicích už teď chodí fanoušci nejen v mexických, ale třeba i v korejských a snad brzy i v českých dresech. Výkop prvního českého zápasu na šampionátu se rychle blíží. Z Guadalajary David Čermák, Mladá fronta dnes.
1: A dnešní obloha bude velmi proměnlivá s velkou oblačností a během dne se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na Moravě až 20 a na horách kolem 9. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 11. června. A teď už satelit Petra Kotvalda.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě uslyšíme nahrávku od Žampionu k bedle v podání Jiřího Helekala. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme pivařské město, které nemá, prosím vás, pivovar. Které to je? Dozvíme se o půl jedenácté.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne, 11. červen. Písničky o rozdílech, ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojce, a to po půl jedenácté. Teď už se ale zastavíme v severních Čechách. Hana Kracíková nás láká do Loun, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Je s podivem, že jsme o Lounech v Máme Česko rádi ještě nemluvili. Najdeme je v Ústeckém kraji na Ohři. Bývalo to město Královské. Lounsko je známá oblast pěstování dobrého chmele. A co je tady zajímavé pro turisty, mi pomůže vypovědět znalec Česka z klubu českých turistů Mirek Tausik. Už ho mám zase na telefonu. Dobrý den.
3: Hezký den i vám, Hanko, a určitě našim posluchačům. Když jste začala tím chmelem, tak já hned navážu. Ale asi zklamu pár milovníků dvatavého moku. V Lounech totiž býval pivovar, ale dnes už se tam pivo nevaří. Budova ale stojí a je z ní galerie.
2: Tak pivaře jste možná zklamal, ale zase jste potěšil jiné posluchače. To se hned tak nestává, aby umění dostalo přednost před pivem. Teď ale k památkám. Dominantou Loun je pozdně gotický chrám svatého Mikuláše.
3: Věž kostela je přístupná veřejnosti a je z ní krásný pohled na celé město. Zachovala je i část městského opevnění s gotickou žateckou bránou a představte si, ta je 500 let stará.
2: Zajímavá je i lounská synagoga, ta je postavená v maurském slohu. Dnes má využití jako depozitář okresního archivu. A studenti architektury se do Loun jezdí dívat na dělnickou kolonii od Jana Kotěry.
3: Zajímavostí je v Lounech určitě mnohem víc, ale bohužel už nás tlačí čas. Ale ještě vás určitě musím vzít na jedno místo, a to k pramenu Luna. Ten je nejhlubším minerálním pramenem u nás. Alkalická kyselka má jedinečné složení a může se srovnávat s prameny třeba ve francouzském Vichy. Je výborná pro pacienty s žaludečními a zažívacími problémy. A příznivé účinky má i pro pacienty s chorobami jater. Takže na zdraví!
2: Tak na viděnou v Lounech, Hana Kracíková a Mirek Tausik. Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 11. do zpráv celou, chcete-li do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila, si teď poslechneme naši čtvrteční dopolední hudební dvojici a ta nám, prosím vás, spojila písničky o rozdílech. Čeká nás Hana Hegerová, nahrávka Rozdíl, a pak nás také neminou Rozdíly Petra Reska. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, za sebe přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne. I nadále si ho užijte s naším rádiem, to se rovná s českou muzikou let 60. až 80. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hudební dvojice
10: aneb 1+1.
11: Máš trochu jinou tvář a trochu jiný hlas. Máš jiný kalendář, jinak ti plyne čas. Jinak se oblékáš, máš jinou kravatu.

slova, však nemění se v smích. Máš odvrácenou tvář a jiný prstoklet. Já nečtu už tvůj snář,

0: Mlčení,
1: vážné mlčení
0: a jiné rozlety,
1: a jiné rozlety.
0: Jsme spolu zamčení,
1: jsme spolu zamčení.
0: Vytáhnu rolety,
1: vytáhnu rolety.
0: Po cestách svých si chodím.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. GIBS vyšetřuje hromadné znásilnění na Klatovsku. Jedním z podezřelých je i policista. Podle serveru Novinky.cz šlo o tři muže, kteří si incident měli natáčet a zveřejnit ho na sociálních sítích. Generální inspekce bezpečnostních sborů se k události zatím nechce s ohledem na ochranu oběti vyjadřovat. Policejní mluvčí Michal Šin ale i Dnes.cz potvrdil, že s dotyčným policistou ukončili služební poměr. Nemá to být v souvislosti se znásilněním dívky, ale proto, že přišel do práce pod vlivem alkoholu. Do podkrušnohorské průmyslové zóny Triangle míří firma specializující se na polovodiče. Půjde o vůbec první evropskou pobočku tajvanské společnosti Tamiko.
2: Investice za v přepočtu víc než 900 milionů a práce pro nejméně 100 nových zaměstnanců. Půjde o činnost v oblasti přesného čištění a speciálních povrchových úprav pro zařízení a nástroje používané při výrobě polovodičů. Na tom se firma dohodla se zástupci průmyslové zóny. Nový provoz se začne stavět od podzimu a záhy přijde i nábor nových pracovníků. Dušan Valenta.
1: Vědci v Kanadě objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, dokonce i vyhynulého mamuta. Genetický vzorek našli v exkrementech veverek. Mají i materiál pocházející od vlků, bizonů, koní, geparda a stovek rostlin. Americká biotechnologická společnost nedávno oznámila svůj záměr oživit mamuta srstnatého, který vyhynul před 4000 lety. Odborníci jsou však skeptičtí a domnívají se, že výsledné zvíře by se spíše podobalo asijskému slonovi. A fotbalisté Haiti měli napilno. Těsně před mistrovstvím světa museli měnit dresy. Měli na nich totiž vyobrazenou scénu z boje za nezávislost, což podle Mezinárodní fotbalové asociace porušovalo pravidla. Informoval o tom výrobce dresů Saeta. Společnost uvedla, že původní design oslavoval píchu, odolnost a duši obyvatel Haiti. Nemělo jít o politické vyjádření, novému požadavku ale vyšla vstříc. Mistrovství světa startuje dnes. Naši fotbalisté do šampionátu vstoupí zítra ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou. A obloha dnes bude oblačná a vyskytnou se četné přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Krásný zbytek dne vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Čtvrtek 11. června, máme po 11. hodině, hezké dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. A tohle je Michal David.

0: Český impuls.
1: Ano, Lízinko.
2: Dojdeš pro vodu?
1: Už běžím.

0: brousek je suchý, mrázový. Jenže brousek je suchý, mrázový.
1: Taky na močky, oj zotný, oj zotný, oj zotný. Taky na močky, oj zotný, oj zotný, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, plání zotný. Řekni čím.
1: Zkus vodu. Zkus vodu. Ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést? A v čem ji mám přinést? Řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro mám.

Tolik Linda Pavel v programu Českého impulzu. Za chvíli skupina Katapult, Vojín XY hlásí příchod. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A taky si připomeneme jedinečnou parodii na televizní soutěže, a to prdlačku Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Bude to dnes odpoledne ve 16:45. Od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy. I dnes se na vás těší Alexander Hemala na Českém impulzu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Tady je čtvrteční český impuls, české písničky celý den, hned po 11:30. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Jakoby nic. No a kdo má rád country, folk a tramské písničky, tak ten je u českého impulzu správně v 7 večer, kdy vám nabízíme celých 60 minut právě takovouhle muziku.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Marie Rotrová dospívala na Českém impulzu. Za pár minut 12. hodina přijdou polední zprávy. Teď už Jana Kratochvílová a dlouhá bílá žhnoucí kometa. Je to písnička z Impulzovic krabičky, pod kterou je podepsaný Pavol Habera. Jdeme na to.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Jana Kratochvílová, jeden z najtalentovanejších zjavov, ktoré tu boli na prelome 70. a 80. rokov. Úžasný, okamžite rozpoznateľný hlas. Keď počujete, ako spieva dlouhou, bílou, žhnoucí kometu, cítite, aký to musel byť živel. Neviem si predstaviť, ako v tej dobe vypadala koncertná šnúra s Janou Kratochvíľovou. To musela byť neskutočná jazda. Predstavujem si toho zajaca v tej televíznej reklame, ktorý má najsilnejšie baterky a stále ešte ide, čo už ostatní dávno odpadli. Je to správna muzika, nekompromisná a ako Češi hovoria, každým coulem svá. O to viac vás asi prekvapí, že túto pesničku napísal pre Janu Karel Svoboda, ktorý býva spájaný s úplne inými populárnymi žánrami. Skrátka, kto umí, ten umí.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Hezký den. Vlaky v Praze se zastavily kvůli poškozené troleji. Nejezdí mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je zastavený ve směru na Vyšehrad a silně je omezený přímo na hlavním nádraží. Uvedla to zpráva železnic. Některé rychlíky od Plzně jedou odklonem a končí ve Vršovicích. Ve stanici Praha-Vršovice končí jízdu i rychlíky od Tábora. Omezení se dotýká i vlaků od Ústí nad Labem, které tak musí končit v Holešovicích. Dopravce cestujícím doporučuje, aby mezi Smíchovským a hlavním nádražím a také mezi Holešovickým a hlavním nádražím v Praze jezdili metrem. Úřady řeší treehousy pod Ještědem. Tři dřevěné stavby s rozhlednou vznikly v přírodním parku u Křižan na Liberecku bez stavebního řízení a souhlasu orgánu ochrany přírody. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty. Stavební úřad v Osečné vede řízení o odstranění staveb. Píše o tom Mladá fronta dnes. Podle deníku provozovatel na webu nabízí luxusní pobytový zážitek s výhledem na Ještěd, včetně ubytování nebo sauny. Nabídku maskují jako posed, aby se vyhnuli stavebnímu řízení. Klasické myslivecké posedy se totiž obejdou bez razítek. Neslouží ale k ubytování. Mladí přistupují k rodičovství zodpovědně. Podle průzkumu Solvo institutu mladí Češi většinou chtějí před založením rodiny dostudovat, najít stabilní práci a bydlení. Socioložka Jana Hamanová pro Radio Impuls doplnila, že vztahy mezi mladými se dnes mění.
4: Mladé ženy výrazně výše staví to, že si potřebují s tím partnerem rozumět.
5: A ti muži mají spíš problém se vůbec seznámit, potkat někoho a oslovit nějakou dívku nebo ženu, aby z toho nakonec ten vztah byl.
3: Na jednu matku dnes průměrně vychází 1,5 dítěte. To může do budoucna způsobit problémy v důchodovém systému, kdy za zhruba 50 let budou na jednoho pracujícího člověka vycházet hned 2 penzisté. Autobus s českými fotbalisty téměř na hodinu zablokoval silnici v mexickém Zapopanu. Řidič se špatně najel a s velkým vozidlem uvízl v úzkém vjezdu. Kvůli tomu se v místě vytvořila kolona a čeští fotbalisté museli dojít část cesty na trénink pěšky, jak uvádí eSport.cz. Naše reprezentace pro nás v noci na zítra vstoupí do mistrovství světa na ostro zápasem s Koreou. I pátek bude oblačný až zatažený, na Moravě místy i polojasný, občas zaprší, naměříme kolem 15 stupňů, na Moravě se oteplí až na 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Tolik zprávy ve 12 hodin, krásné poledne vám přeje Ludvík Pospíšil, no a spolu se mnou určitě taky Heidi Jankou s písničkou Sláva bláznivým nápadům.

0: Pohádková písnička v programu Českého Impulzu. Tohle byla pohádka Princové jsou na draka, zpíval Honza Kaněra, je statisticky dokázáno. No a za chvíli Iveta Bartošová, Víš lásko, hrajeme české písničky celý den, no a taky se díváme na to, co zajímavého večer dává televize. Kupu televizních magazínů má Saša Hemala a za chvíli nám dovolí, abychom ty magazíny společně prolistovali. V půl jedné na Českém Impulzu.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Na kalendáři čtvrtek 11. června právě dnes má svátek Bruno. Tady je Český impuls, za chvíli Karel Gott, ráno jedu dál, no a ještě předtím Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Některé příběhy, které prožívá inspektorka Candice Renoirová, což je hrdinka stejnojmenného seriálu, jsou tak komplikované, že musí být rozděleny do dvou částí. Ta dnešní druhá s názvem Na každý hrnec se najde poklička nás vrátí do úterního příběhu, kdy naše hrdinka byla unesena a těch podezřelých je víc, než si Antoine a jeho tým přáli a kupředu se posouvají pomaleji, než je třeba. Více už ve 20.10 na ČT1. Jestli ale místo jihu Francie chcete pátrat po zločinu v šumavských Vozdech, musíte navolit policii Modrava. Tady se ocitáme u plavebního kanálu, kde je nalezeno bezvládné tělo mladé ženy. Postupem vyšetřování se zjistí, že tou postiženou je rozvedená Veronika a že dceru neměla se svým zákonným manželem. Lecos může napovědět i název epizody Vražedné SMSky ve 20.20 na Nově. František Husák byl podle mého mínění vynikající herec, známý třeba z trilogie o Homolkových. V komedii Všichni musí být v pyžamu si zahrál revizora nemocných v domnění, že po prodělaném infarktu to bude klidné místečko. Jak se ale mýlil, to uvidíte v komedii Všichni musí být v pyžamu ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Polední program Českého impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy. No a právě teď hudební dvojice, u které nebude na první dobrou jasné, co tyhle písničky spojuje. Skupina Katapult, Já nesnídám sám, Alena Zagorová, Maluj zase obrázky. Oběma písničkám je právě dnes, tedy nahrávkám, právě dnes 50 let.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hudební dvojice
8: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Rostli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Hezký den. S řešením problémů mezi školami a rodiči pomáhá interaktivní mapa. Vytvořila ji Unie rodičů. Nabízí zhruba 5 příkladů toho, jak se školy a rodiče snaží lépe spolupracovat. Může jít třeba o den otevřených dveří ve škole nebo společné sjíždění řeky. Podle České školní inspekce v posledních letech roste počet stížností právě na komunikaci mezi školou a rodiči nebo na způsob řešení situací ve škole. Podle inspekce hraje větší informovanost rodičů a jejich ochota problémy řešit. Benzin v Česku od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se téměř nezměnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40,50. Před týdnem byl zhruba o 70 haléřů dražší. U dieslu se cena od té doby snížila v průměru o 3 haléře na 38 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. O víkendu se má oteplit, na návrat slunce na oblohu si ale počkáme. V sobotu a neděli by mohla teplotní maxima v Česku vystoupat na 22 stupňů, na jihu Moravy až na 24. V sobotu ale ještě bude převažovat velká oblačnost a zataženost deštěm. Na neděli předpověď dnes slibuje už občas i polojasno, stále ale s přeháňkami a s malou pravděpodobností i bouřkami. Ještě v pondělí podle meteorologů bude chladněji deštěm. Od úterý se má ale začít oteplovat postupně až na letních 28. Čeští fotbalisté v noci na zítra vstoupí do mistrovství světa zápasem s Koreou. Soupeři se v Guadalajaře poprvé utkají v soutěžním zápase. Český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Zápas na stadionu pro téměř 50 000 diváků začne ve 4 ráno našeho času. Čeští hráči se ale musí vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, hlavně s nadmořskou výškou. Zítra čekáme teploty jen mezi 13 až 17 stupni, na Moravě může být i 20, k tomu bude zataženo s občasným deštěm. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Po 13. hodině přichází Dalibor Janda, tisíckrát krásnější. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju hezké odpoledne.

0: Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo ne.

večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: České písničky 60. až 80. let v programu Českého Impulzu, za chvíli skupina Gentour, Všechno bude fajn. Proč Španělé považují flamenko za národní bohatství? To je otázka. Odpověď zná náš cestovatel Jirka Kolobaba. Jirkův bedeker přijde přesně v 14:30 na Českém Impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: čtvrtek na Českém impulzu po půl druhé budeme hrát Petru Janu s Bohem všem láskám dej. Ale ještě předtím zveme do Španělska, pokračujeme v jeho poznávání a zmíníme jeden z fenoménů, a to flamenko.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Pro ty, kdo ve Španělsku byli, je to asi zbytečné, ale pro ty, kteří neměli možnost seznámit se s tamní kulturou, přibliž. Flamenko, je to víc tanec, víc hudba, jak je to vlastně?
3: To je hlavně píseň, to je hlavně skladba, to je záležitost, která se zpívá, doprovází se na kytaru a také se doprovází tím tanečním pohybem, ale řekněme, že původně to začalo spíš jako píseň, většinou hraná na kytaru. Je to jeden z největších pokladů vůbec španělské kultury. Oni v tom dědictví kulturní mají neuvěřitelné množství takovýchto pokladů a toto je jeden z nich a objevuje se teď v poslední době i na příčkách třeba světových hitparád. Dostává se flamenko, ten rytmus flamenka, dokonce i do těch moderních rytmů. Připomíme, že v té zjednodušené formě je to třeba známo jako klapání kastanět, podupávání podpatků, třeba i tleskání nebo zvolání olé.
2: Jaká je historie toho všeho?
3: No, ono to mělo několik vln, kdy tento tanec byl populární, nebo tento zpěv byl populární a jindy zase třeba méně a dokonce třeba vláda ho zakazovala. V 60. letech 20. století mimořádně nadaný kytarista Paco de Lucía, ten velmi proslavil právě tento styl hudby. Dnes už ty moderní trendy jsou třeba propojeny s rockem, s jazzem, bluesovou hudbou a podobně. Ale dokonce se zjistilo, že základy, ten rytmus, ze kterého to vychází, tak ty přišly už z 15. století a přivedli je vlastně na území Španělska tehdy kočovní cikáni. Tento styl se posléze smísil s arabskou a také židovskou melodií.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Víťa Vávra v programu Českého impulzu. Za chvíli 14. hodina zprávy. No a právě teď dvě písničky o mužích. Tušíte správně, přichází hudební dvojice. Jiří Schellinger přijde s písničkou Báječní muži a Marie Rotrová přidá nahrávku Pan muž. Písničky o mužích právě teď na Českém impulzu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: a neb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Celníci zabavili 38 kilo slonoviny, 2 kly a 10 umělecky vyřezávaných artefaktů se pachatel z Královéhradecka snažil prodat za 1,5 milionu korun. Muž dovážel slonovinu do Česka už v průběhu 90. let, kdy legálně pracoval v Africe. Před 2 roky se pokusil prodat celou sbírku. Podle odborníků muselo kvůli suvenýrům zemřít nejméně 10 chráněných slonů afrických. V současnosti české úřady vedou řízení o propadnutí sbírky ze slonoviny státu. Pravidla pro označování medu se od neděle zpřísní. Českým včelařům i zákazníkům to vytvoří férovější podmínky. Z trhu by totiž měl zmizet med s nejasným původem. Nová vyhláška platná od poloviny června u medu stanovuje povinně uvést konkrétní zemi původu, kde se med sbíral. V případě, že je těchto zemí víc, musí být na etiketě uvedené všechny. Poslanci se dnes mimořádně sešli kvůli dotacím pro Agrofert. Opozice volá po pozastavení jejich vyplácení, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplatit. Evropská komise Česko nedávno požádala o informace o opatřeních, která se přijala v souvislosti se zabráněním možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle lídra STANu Víta Rakušana je Babiš jako skořápkář, který jednou rukou lidem dává a druhou rukou až trojnásobek bere pro svůj biznis. Předseda vlády se z jednání sněmovny omluvil. Schůzi Babiš pokládá za nesmyslnou. Český fotbal se v Mexiku zapsal už den před zápasem. O rozruch v dějišti mistrovství světa se postaral řidič týmového autobusu, který v Guadalajaře zablokoval dopravu. Zelený autobus s reprezentanty se po cestě na předzápasový trénink nezvládl vytočit při sjezdu z hlavní silnice. Asi hodinový dopravní kolaps znepříjemnil den mnoha řidičům. Naše fotbalisty nakonec donutil, aby poslední kousek cesty došli po svých. Češi se ve 4 hodiny ráno našeho času postaví Jihokorejcům. Zítra nás čeká nejvýš 17 stupňů, na Moravě může být i 20 a k tomu se přidá zatažené nebe s občasným deštěm. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy ve 14 hodin, hezké odpoledne přeje Ludvík Pospíšil, no a mám pro vás první písničku, skupina Turbo, Chtěl jsem mít.

Ještě jednou hezké odpoledne z českého Impulzu. Tohle byl Karel Zich. Za chvíli bude zpívat Michal Penk Odpusťte nám. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a za pár minut v naší rubrice Pro všechny patrioty máme Česko rádi. Navštívíme pivařské město, ale pozor, pivařské město, které nemá pivovar. Které to je? Tak o tom přesně v 14:30 na českém Impulzu.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Po půl třetí hrajeme Ladislava Štajdla, Jsou dny, kdy svítá o něco dřív. A taky se zastavíme v severních Čechách. Hana Kracíková nás láká do Loun.
1: Máme Česko rádi.
2: Je s podivem, že jsme o Lounech v Máme Česko rádi ještě nemluvili. Najdeme je v Ústeckém kraji na Ohři. Bývalo to město královské. Lounsko je známá oblast pěstování dobrého chmele. A co je tady zajímavé pro turisty, mi pomůže vypovědět znalec Česka z klubu českých turistů Mirek Tausik. Už ho mám zase na telefonu. Dobrý den.
3: Hezký den i vám, Hanko, a určitě našim posluchačům. Když jste začala tím chmelem, tak já hned navážu. Ale asi zklamu pár milovníků dvatavého moku. V Lounech totiž býval pivovar, ale dnes už se tam pivo nevaří. Budova ale stojí a je z ní galerie.
2: Tak pivaře jste možná zklamal, ale zase jste potěšil jiné posluchače. To se hned tak nestává, aby umění dostalo přednost před pivem. Teď ale k památkám. Dominantou Loun je pozdně gotický chrám svatého Mikuláše.
3: Věž kostela je přístupná veřejnosti a je z ní krásný pohled na celé město. Zachovala je i část městského opevnění s gotickou žetickou bránou a představte si, ta je 500 let stará.
2: Zajímavá je i lounská synagoga, ta je postavená v maurském slohu. Dnes má využití jako depozitář okresního archivu. A studenti architektury se do Loun jezdí dívat na dělnickou kolonii od Jana Kotěry.
3: Zajímavostí je v Lounech určitě mnohem víc, ale bohužel už nás tlačí čas. Ale ještě vás určitě musím vzít na jedno místo, a to k pramenu Luna. Ten je nejhlubším minerálním pramenem u nás. Alkalická kyselka má jedinečné složení a může se srovnávat s prameny třeba ve francouzském Vichy. Je výborná pro pacienty s žaludečními a zažívacími problémy. A příznivé účinky má i pro pacienty s chorobami jater. Takže na zdraví!
2: Tak na viděnou v Lounech, Hana Kracíková a Mirek Tausik. Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český Impuls. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cibu, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si načte říct. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Krásný city hlas Hany Ulrichové, Nechoď do kláštera, a za chvíli už bude zpívat Václav Neckář písničku Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Je to písnička mimo jiné z filmových Pelíšků, ale mnohem víc řekne zpěvačka Helena Vondráčková. Před námi je písnička z Impulzovic krabičky a za chvíli 15. hodina a zprávy Českého Impulzu.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Tuhle píseň vám pustím s obzvlášť velkým potěšením. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Tak to je rok 1965, kdy jsme s Vaškem Neckářem přišli zároveň do divadla Rokoko. Oba mladí zpěváci naráz po maturitě. A tam už na nás vlastně čekala Marta Kubišová. Zanedlouho vznikla skupina Golden Kids. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě byl opravdu velký hit Vaška a já mu tedy kontrovala Červenou řekou. A před námi byly stovky dalších písniček. Jak?

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Pražská policie vyšetřuje brutální útok fotbalových fanoušků. Kriminalisté hledají zhruba 25 útočníků, kteří začátkem dubna přepadli a surově zbyli 5 mužů v pražské Hostivaři. Přesila násilníků ve slavistických kuklách se vrhne na 5 mladíků, kteří odcházeli z posilovny. 2 napadeným se podařilo utéct, 3 zbylé, ale agresoři brutálně zbyli. V útocích na ně pokračovali, přestože oběti už leželi na zemi. S rozběhem ze schodů pak jednomu skočili na hlavu. Policisté kvůli pátrání po násilnicích zveřejnili záběry bezpečnostní kamery, přidali ale varování, že jde o drastické záběry. Napadení muži při útoku utrpěli mnohačetná poranění na těle a zlomeniny v oblasti hlavy a obličeje. Napadení bylo podle policie natolik brutální, že je jen zázrak, že poškození přežili. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že šlo nejspíš o vyřizování účtů mezi fanoušky 2 fotbalových klubů. Kriminalisté prosí veřejnost o pomoc. Žádají ty, kteří mají k případu co říct, aby se ozvali na linku 158. Trojice mužů podezřelá z loňské krádeže kabelů na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou se dnes před Přerovským soudem přiznala. U soudu muži vypověděli, že netušili, že kabely byly pod proudem a že tak můžou ohrozit dopravu. Ministerstvo zdravotnictví upřesní pravidla pro nahrávání lékařů pacienty. Metodika je v připomínkovém řízení. Po jeho skončení by mohla začít platit. Už za pár hodin to vypukne. Začíná mistrovství světa ve fotbalu. V noci na zítřek ve 4 ráno se naši hráči představí proti Jižní Koreji. Hrát se bude na stadionu v mexické Guadalajare, která leží 1600 metrů nad mořem.
2: Český tým vítalo na první mexické misi hodně podmračené nebe, ale do Guadalajary zatím naštěstí nedorazila bouře Boris, která sužuje mexické pobřeží. Ve městě to před startem turnaje přímo pulzuje fotbalem. Na každém rohu narážíte na fotbalové reklamy, billboardy, ale i na malá fotbalová hřiště, třeba ukrytá mezi 2 větvemi 3-proudé dálnice. Po ulicích už teď chodí fanoušci nejen v mexických, ale třeba i v korejských a snad brzy i v českých dresech. Výkop prvního českého zápasu na šampionátu se rychle blíží. Z Guadalajary David Čermák, Mladá fronta dnes.
1: Léto si v polovině června vybírá dovolenou. Počasí na další dny slibuje pokles teplot i deště. Zítra teploměry ukážou maximálně 17 a přidá se kolem 10 mm spadaných srážek. Sobota bude sice teplotně přívětivější, pocitově ale velký rozdíl nepoznáme. Dorazí totiž čerstvý vítr. V podobném duchu se ponese i neděle. Teplotně bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 15. hodině přijede prázdný expres, řídí Naďa Urbánková. Já jsem Ludvík Pospíšil, dobré odpoledne. Prázdný.

Petra Janů dospívala na českém Impulzu, za chvíli Dalibor Janda, snad jsem si měl všímat víc. Sečteno, podstrženo, hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Už za hodinu si připomeneme jedinečnou parodii na televizní soutěže, říkám to takhle ze široka, protože pak přijde to slovo, které prostě musí padnout a radši bych se mu vyhnul, tak ta parodie, to je Prdlačka, Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Těšte se za hodinu na českém Impulzu, od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy pod vedením Alexandra Hemaly.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jiří Korn, Tvé stopy v písku, to je písnička, která nás čeká. Taky pro vás chystáme poslední hudební dvojici pro dnešní den a tentokrát to budou písničky o rozdílech. Ty přijdou taky po půl čtvrté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezké odpoledne vám pro dnešek naposledy přeje Ludvík Pospíšil, za chvíli 16. hodina Saša Hemala. Saša pro vás chystá scénky a vtipy, no a já mám pro vás poslední hudební dvojici, písničky o rozdílech. Zpívat nám bude Hana Hegerová písničku, která se jmenuje Rozdíl, a Petr Rezek potom přidá to samé v nužném čísle, tedy rozdíly. Naschledanou.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?
8: Máš trochu jinou tvář a trochu jiný hlas. Máš jiný kalendář, jinak ti plyne čas.

stejná jsou ústa tvá, jen jiná slova v nich. Tvůj úsměv zůstává, však nemění se v smích. Máš odvrácenou tvář a jiný prstoklad. Já nečtu už tvůj snář,

0: Nenáročení,
1: máš jiné nadšení
0: a jiné rozlety,
1: a jiné rozlety.
0: Jsme spolu zamčení,
1: jsme spolu zamčení.
0: Vytáhnu rolety,
1: vytáhnu
0: rolety. Po cestách svých si chod,
1: po cestách svých si chod.
0: Máš jinou představu,
1: máš jinou představu.
0: Nakreslím si svou loď.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezký den. Obří pohřebiště velryb skrývá dno Indického oceánu. Táhne se v délce asi 1200 kilometrů. Ukrývá pozůstatky staré víc než 5 milionů let. Na zjištění vědců upozorňuje BBC. Náleziště velrybích koster leží v oblasti zlomového pásma Diamantina na jihovýchodě Indického oceánu v hloubce kolem 7 kilometrů. Mezi nejcennější nálezy patří fosílie lebky vyhynulého druhu velryby, která je stará přibližně 5 milionů 300 tisíc let. Největším nálezem pak je 5 metrů dlouhá plejtvákovitá velryba z antarktických vod. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Ostatky velryb totiž vytvářejí na mořském dně jedinečné prostředí. To poskytuje potravu a úložiště mnoha organismům. Úřady řeší treehousy pod Ještědem. Tři dřevěné stavby s rozhlednou vznikly v přírodním parku u Křižan na Liberecku bez stavebního řízení a souhlasu orgánu ochrany přírody. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty. Stavební úřad v Osečné vede řízení o odstranění staveb. Píše o tom Mladá fronta dnes. Mladí přistupují k rodičovství zodpovědně. Podle průzkumu Solvo institutu mladí Češi většinou chtějí před založením rodiny dostudovat, najít stabilní práci a bydlení. Socioložka Jana Hamanová pro Radio Impuls doplnila, že vztahy mezi mladými se dnes mění.
4: Mladé ženy výrazně výše staví to, že si potřebují s tím partnerem rozumět.
5: A ti muži mají spíš problém se vůbec seznámit, potkat někoho a oslovit nějakou dívku nebo ženu, aby z toho nakonec ten vztah byl.
3: Na jednu matku dnes průměrně vychází 1,5 dítěte. To může do budoucna způsobit problémy v důchodovém systému, kde za zhruba 50 let budou na jednoho pracujícího člověka vycházet hned 2 penzisté. I pátek bude oblačný až zatažený, na Moravě místy i polojasný, občas zaprší, naměříme kolem 15 stupňů, na Moravě se oteplí až na 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
6: Přeji hezké odpoledne, přátelé, jsme tu, abychom vás trošičku rozptýlili a to dnešní odpoledne vám zpříjemnili. Ale dnes je také Mezinárodní den rysů. Rys, to je krásné divoké zvíře, no a my v naší malé zemičce zase tolik šelem nemáme, tak bychom si je měli chránit na těch několika málo místech, kde se u nás ještě vyskytují. A pozor, také začíná mistrovství světa v kopané, velmi sledovaná záležitost. A to rovnou ve třech zemích, Mexiku, USA a Kanadě. Taky těch mužstev je jako dobrých. No a po mnoha letech zde nebudeme chybět ani my. Tak doufám, že se prokopeme co nejdále. No ale teď už rychle za holkama z Gimplu, kde nás čeká Víťa Vávra.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Přátelé, čeho je příliš, tak z toho obvykle vzniknou takzvané parodie. No a těch televizních pořadů, těch soutěžních televizních pořadů, byla velká přehršel. Možná, že si, přátelé, po letech vzpomenete Na prdlačku, ve které se představili pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp.
1: Dobrý večer vám všem. Tady je Praha, Kavčí hory. Tady je první finále naší nové televizní soutěže, která se jmenuje Prdlačka. Vítěz dnešní soutěže může vyhrát milion, ale může taky vyhrát prdlačku. Je to jenom hra, záleží na štěstí, ale také na vědomostech našich soutěžících. Prvním a zároveň jediným finalistou dnešní soutěže se stal pan Jaroslav Uhlíř z Prahy.

0: Pane Ulíři, pravidla naší soutěže znáte. Můžete si dneska odnést milion. Už jste vůbec někdy v životě něco vyhrál?
1: Já jsem vždycky vyhrál prdlačku.
0: Ta možnost je tu i dneska. Záleží samozřejmě na vás. Doma vám jistě teďka všichni drží palce. Když vyhrajete milion, to bude doma jistě plno radosti. No a když ho nevyhrajete...
1: Tak dostanu doma přes držku.
0: Vidím, že to berete sportovně, tak je to správné, tak to má být. Pane Uhlíři, ještě než zahájíme samotnou soutěž, řekl byste nám taky něco o sobě? Myslím, kolik vám je let, co rodina, děti, záliby a tak?
1: Tak je mi celkem 47 let. Mojí největší zálibou jsou děti. Narodil jsem se v Praze na Žižkově, kde jsem prakticky prožil celé své dětství.
0: Pane Uhlíři, nenechte se rušit, klidně pokračujte dál, jo? Ale já mezi tím představím jednoho ze sponzorů naší soutěže.
1: Asi tak do 10
0: let. Tento pořad sponzoruje mimo jiné také akciová společnost Teleboom, která vyvinula zcela novou technologii porážky telat. Firma Teleboom rozvinula síť svých provozoven takřka po celé republice, protože se ukázalo, že telat je tady sice hodně, ale telecího málo. Telata od firmy Teleboom, telata nejvyšší kvality. Sledujete naší novou televizní soutěž, sledujete prdlačku.
1: Tak žiju prakticky až do dneška.
0: Ano, výborně, tak to jste se nám představil. A teď už tedy zahájíme samotnou soutěž. První otázka, já poprosím naší asistentku. Ano, to je asistentka Janička, soustřeďte se, pane Uhlíři. A tady už, ne, to je Janička, tady je otázka, pane Uhlíři, tady je otázka. Jak vidíte, toto je obyčejná pastička na myši. Ukážeme na kameru. Divákům v sále, pastička na myši. A teď otázka. Pane Uhlíři, myš chycená do takovéto pastičky se za A udusí, za B otráví, za C chcípne žízní. Rozumíte otázce, nebo ji mám zopakovat?
1: Zopakujte.
0: Udusí, otráví, žízeň. Vyberte správnou odpověď, čas běží, máte na to 10 minut.

0: Já zatím prozradím, že pastičku do soutěže zapůjčil další ze sponzorů naší soutěže. Výrobce takovýchto pastiček, firma Návnada nástraha past. Jejímiž majiteli jsou pánové Potkan a syn. Pane Uliži, čas sice nevypršel, ale znáte už správnou odpověď?
1: No, já myslím, nebo jsem myslel, že jí to tak jako zláme vás.
0: Správně, bod pro vás, potles pro vás. Pan Ulíř se velice správně nenechal zmást uvedenými možnostmi a řídil se vlastními zkušenostmi s odchytem myší. Sledujte naší novou televizní soutěž. Tak a teď druhá disciplína. Pane Uhlíři, vaším úkolem bude uhádnout, kdo se skrývá na našem obrázku, který bude asistentka postupně odhalovat. Já vám jenom ještě napovím, že na tomto obrázku je portrét významného českého hudebního skladatele.
2: Už to mám.
1: Je to Bedřich Smetana.
0: Bod pro vás, potles pro vás. Obdivuhodné. No, pane Ulíři, milion máte na dosah, ale ještě není úplně vyhráno. Ještě je tu poslední, ale zároveň nejtěžší disciplína. Mou povinností je zeptat se vás, budete hrát dál, anebo se už teď spokojíte s prdlačkou?
1: Hraju dál.
0: Bodečné, zatím jste prokázal mimořádné znalosti, ale teď pozor. Já si budu v duchu myslet jedno číslo od jedničky do deseti. Vaším úkolem bude uhádnout, jestli je to sudá nebo lichá.
1: A nemohl by si to číslo myslet radši někdo jiný?
0: Tak mohl, ale podle regulí soutěže si ho musím myslet já. Ale nemusíte se ničeho obávat. Nad regulérností soutěže tady dohlíží přítomná státní notářka. A te já napřed to číslo pošeptám. Jo? Takže se soustřeďte. Třeba... No, to by bylo moc lehký. Tak teď. Pane Ulíři, sudá nebo lichá?
3: Sudá.
0: Uvidíme. Paní notářko, jaké bylo to číslo?
4: No, nebylo špatný.

0: Paní Natáško, já jsem myslel to číslo, které jsem vám pošeptal samozřejmě.
1: Číslo 5.
0: Číslo 5, takže lichá. Bod a potles pro státní notářku. Pane Julíři, je mi to líto. Milion jste měl na dosah, ale bohužel, i tentokrát je to jenom... No, ale řeknu vám, bylo to o fous, držel jste se statečně. No, jak už jste nám na začátku naznačil, doma vás asi nepochválej.
2: Doma mě tak nepochválej, až mi uletěj brejl.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The Power of Dreams.

0: Jizva na dlani, tak to je takový docela zajímavý název pro písničku, kterou nám za maličkou chvíli zaspívá Marie Rotrová. Tu potom s tisícem dukátů vystřídá Evička Pilarová. To proto, že na Českém impulsu se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60., 70. a 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Prochází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Pánové Luděk Sobota a Miloslav Šimek nám za maličkou chvíli přiblíží základní principy, kterými se řídí obchodování. Víte vůbec, co to je směnný obchod? No, možná, že z výkladu Luďka Soboty se budete divit téměř s otevřenýma očima.
1: Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě bych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
2: Mě upadly klíče.
1: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
2: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
1: Směnný obchod, obchod na směny. Jak na směny?
2: No jak na směny, no, šel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
1: No, kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
2: No, chtěl bych.
1: No, prosím, máš. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase?
2: No, to bych neudělal, já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
1: No tak prosím, tak nedostaneš mlíko z mojí kozy.
2: Já nechci, já kozí mlíko nepiju.
1: No ale to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoct a napít se trochu kozího mlíka.
2: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
1: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
2: Aspoň se domů musel přemáhat.
1: Přátelé, vidíte, že směnný neboli výměnný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince? Kam zmizela?
2: Co to?
1: Tady byla ta mince.
2: Kolik?
1: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct, že?
2: Co?
1: No tak kde je ta mince, kolego?
2: Kulatá?
1: Kulatá byla, no, hnědá, tradičně.
2: Hnědá?
1: No.
2: Tak to je ona.
1: No.
2: To je ona.
1: A jak se přestěhovala do kapsy?
2: Pardon, kolego, to je zvyk.
1: Trapný zvyk.
2: Trapný zvyk.
1: Trapný zvyk.
2: Trapný zvyk.
1: Trapný.
2: Ale zase to vynáš.
1: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel. Že?
2: Jak to, kolego?
1: No, nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod pult. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je stýstý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
2: Nemáme.
1: Počkejte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
2: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
1: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
2: No páč, to byla moje známa.
1: A takhle.
2: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
1: Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
2: No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodávač zelení je viděl, jak jablka vypadá.
1: Já s tím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
2: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plnou práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde bychom...
1: Jakou práci, když jsem tady v krámu sám, ne?
2: No sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
1: Jo, rovnat jablka.
2: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy, nikdy, víte, no.
1: Takže vy máte jablka. Jdete rovnat, že?
2: Já jsem si to spět s bramborama.
1: No, plečte si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
2: No, prosím pěkně.
1: Já nechci tady ty z krámu. Půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
2: To nejsou brambory, to jsou jabka.
1: Tak. Já jsem vás definitivně chytnul na švestka.
2: Švestky taky nemáme.
1: Já nechci švestky, já chci jabka.
2: Vy nevíte, co chcete, člověče? Chcete švestky, jabka nebo brambory?
1: Samozřejmě jabka.
2: To by mohl říct každej.
1: Ještě já to začínám mít od vás dost.
2: A ještě byste chtěli jabka, chamtivče!
1: Co jste to řekl, chamtivče?
2: Ne, já byste šťastlivče. Jako šťastný člověče, chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
1: Víc jsem je nesehnal.
2: No ale málem.
1: Přineste mě k ní upřání a stížnosti.
2: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jste vám nechtěl prodat jabka.
1: Přinesete jí.
2: Nepřinesu.
1: Přinesete.
2: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
1: Já bych jí zavolal stejně.
2: To se vám to volá, když jsem vám to poradil.
1: Helejte, říkám, že bych jí zavolal stejně.
2: Čestný slovo?
1: Čestný slovo.
2: To vám radši prodám ty jabka, oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
1: Vy máte manko?
2: No, čestný, kolik chcete?
1: Dejte mi dvě jabka, co se tady
2: dvě
1: bavíme.
2: Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
1: To je moje věc, kolik si jablek,
2: no to jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
1: No prosím. Jaký hotovo, snad je zvážíte,
2: no teď tě vážím, já mám si v rukách, pane. Dvě jabka, to je 80, 95 a 120.
1: Pojďte, neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
2: Za dvě jabka 13,60.
1: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
2: No, je nějak to manko uhradit musím, ne?
1: Prosím, hlavně, že jsem se jenal jabka.
2: No, buďte rád, že jste rád.
1: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
2: Se švestkou to bude za 16.
1: Jak to za 16?
2: Já počítám zálohy na pecky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Pravidla pro označování medu se od neděle zpřísní. Českým včelařům i zákazníkům to vytvoří férovější podmínky. Z trhu by totiž měl zmizet med s nejasným původem. Nová vyhláška platná od poloviny června u medu stanovuje povinně uvést konkrétní zemi původu, kde se med sbíral. V případě, že je těchto zemí víc, musí být na etiketě uvedené všechny. Benzin v Česku od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se téměř nezměnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40,50. Před týdnem byl zhruba o 70 haléřů dražší. U dieslu se cena od té doby snížila v průměru o 3 haléře na 38 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. O víkendu se má oteplit, na návrat slunce na oblohu si ale počkáme. V sobotu a neděli by mohla teplotní maxima v Česku vystoupat na 22 stupňů, na jihu Moravy až na 24. V sobotu ale ještě bude převažovat velká oblačnost a zataženost deštěm. Na neděli předpověď dnes slibuje už občas i polojasno, stále ale s přeháňkami a s malou pravděpodobností i bouřkami. Ještě v pondělí podle meteorologů bude chladněji deštěm. Od úterý se má ale začít oteplovat postupně až na letních 28. Čeští fotbalisté v noci na zítra vstoupí do mistrovství světa zápasem s Koreou. Soupeři se v Guadalajaře poprvé utkají v soutěžním zápase. Český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne ve 4 ráno našeho času. Čeští hráči se ale musí vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, hlavně s nadmořskou výškou. Zítra čekáme teploty jen mezi 13 až 17 stupni, na Moravě může být i 20, k tomu bude zataženo s občasným deštěm. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Na sklonku toho minulého režimu byly velice populární filmy pro mladé, kde se vyráželo na diskotéky a podobně. A jedním z těchto filmů byl i Kamarád do deště, kde zazněla píseň v podání Sagvana Tofiho s názvem Dávej ber. A právě ta odstartuje druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se.

0: A jdeme, přátelé, dál na českém impulzu rádiu pro radost ze života. Naším dalším hostem je Miroslav Donutil, který zavzpomíná na hlavní osobnosti brněnského divadla Na provázku. Tam velel, tedy byl režisérem, skvělý Zdeněk Pospíšil. A také bychom se z vyprávění pana Miroslava měli dozvědět, jak vlastně vznikala hudba k legendárnímu filmu Balada pro banditu.
1: Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku, a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal: dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl: ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdenek vzal sekiru a rozblázal verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal: přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel, pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriem a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká: běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu, už proto to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl Na provázku, ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl: nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu, a odešel. Jo? A my jsme odehráli to premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil a oni mu všichni gratulovali a říkali mu: Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal: no, že mi děláte legraci, ne? Říkal: ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká: tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír: ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říká: co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film Mackinovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko! roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo, ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se běla jí mojí milen. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasný prostě.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních typů, nám zaspívá Karel Gott, poté to budou Krystalky, což byla svého času populární dámská trojice. A pak tu máme také Marušku Rotrovou.
1: Televizní typy Alexandra Hemaly.
0: Některé příběhy, které prožívá inspektorka Candice Renoirová, což je hrdinka stejnojmenného seriálu, jsou tak komplikované, že musí být rozděleny do dvou částí. Ta dnešní druhá s názvem Na každý hrnec se najde poklička nás vrátí do úterního příběhu, kdy naše hrdinka byla unesena a těch podezřelých je víc, než si Antoine a jeho tým přáli a kupředu se posouvají pomaleji, než je třeba. Více už ve 20.10 na ČT1. Jestli ale místo jihu Francie chcete pátrat po zločinu v šumavských Vozdech, musíte navolit policii Modrava. Tady se ocitáme u plavebního kanálu, kde je nalezeno bezvládné tělo mladé ženy. Postupem vyšetřování se zjistí, že tou postiženou je rozvedená Veronika a že dceru neměla se svým zákonným manželem. Lecos může napovědět i název epizody Vražedné SMSky ve 20.20 na Nově. František Husák byl podle mého mínění vynikající herec, známý třeba z trilogie o Homolkových. V komedii Všichni musí být v pyžamu si zahrál revizora nemocných v domnění, že po prodělaném infarktu to bude klidné místečko. Jak se ale mýlil, to uvidíte v komedii Všichni musí být v pyžamu ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Poté, co nám před několika málo dny radila paní Halina Pavlovská, jak přežít choroby a doktory, se tentokrát vrací k pubertě. Prý nejdříve bychom si měli vyjasnit některá slova, kterými nás naše děti mohou právě v tom pubertálním věku dosti překvapit.
1: Žabička s beruškou a jinýma roštěnkama se včera skalili v Ještěrce. Pak jim dali týpci chalku a šli na chillout, všechno tam strašně rozebrali u hubiček a teď jsou děsně zaseklí do jednoho skvotera, protože byl fakt hustej. Nerozumíte mi? Opakuji jen to, co mi včera v noci řekla moje dcera. Mé dceři je 18 let. Teď udělám lehký překlad. Žabička a beruška jsou kamarádky. Mají něžné oči a něžné obličejíky. Obrovské černé boty jako stavební dělníci. Obrovské kalhoty jako pracovníci metra. Bundy jako vězňové na Sibiři. Trika odrbaná jako obyvatelé Bronxu. A hlasy jako vyžilé barové zpěvačky. Žabička a beruška jsou roštěnky. To znamená, že jsou to přitažlivé dívky pro skvotery. Skvoteři jsou nájemníci, většinou nelegální, polorozbořených domů, ve kterých bydlí proto, že mají hnusně, komerčně zaměřené rodiče. Roštěnky se skalily. V překladu znamená, že se dívky bavily v Ještěrce. A to je podnik, kde se týpci, to jsou chlapci, s kohouty do půlmetrových výšek a z dredy, které vznikají z vlasů tak, že si je půl roku nemijete, scházejí. Chalka je dobré jídlo. Hubičky jsou omamující houby lysohlávky. A když je někdo zaseklej, tak to v praxi znamená, že někoho miluje. A lásku si nejvíc zaslouží ten, kdo je hustej, protože ten je prostě krásnej a často je to proto, že je propíchanej. A to vypadá tak, že je prostě propíchanej. Náušnicemi, špendlíky a kroužky prakticky po celém těle. Jo, a chill out, to je takový mejdan, kde se hraje pomalá hudba. A na chilloutu jsou většinou všichni boží a taky v pohodě. A většina matek a otců těch, kteří jsou na chilloutu, v pohodě není. A to proto, že nechápe, že jejich ratolesti milují humus a nechtějí chodit do ústavu, většinou to bývá gymnázium, kde je učí kreténi.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let C

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Vládní koalice navrhuje zpřísnění trestů za týrání zvířat, které jsou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v současnosti příliš mírné. Návrh zákona, který začíná procházet legislativním procesem ve sněmovně, počítá se zvýšením spodní hranice trestu odnětí svobody ze 6 na 12 měsíců a se zvýšením finančních pokut. Zásadní změnou má být také to, že usmrcení zvířete by nově mohlo být posuzováno přímo jako trestný čin, nikoli jako přestupek. Havlíček, který byl jedním z iniciátorů novely, nedokázal odhadnout rychlost schvalování, neočekává ale v této věci žádné obstrukce ze strany opozice. U kláštera u Nepomuku na jižním Plzeňsku odpoledne sklouzl autobus částečně z cesty. S 39 školáky a 6 dospělými pravými koly sjel na nespevněnou krajnici a zůstal nebezpečně nakloněný v příkopu. K incidentu došlo po 13. hodině těsně za železničním mostem, kde se řidič vyhýbal protijedoucímu autobusu. Vozidlo se naštěstí nepřevrátilo, nikdo se nezranil a hasiči autobus na místě stabilizovali pomocí navijáků. Dopravce zajistil pro děti náhradní odvoz. Dechová zkouška u 32-letého řidiče byla negativní a policie na místě věc vyřešila pokutou. Prezident Pavel odstartoval soutěž veteránů 1000 mil československých. Na start závodu z Prahy do Bratislavy a zpět se postavilo 130 historických aut. Z toho více než polovina je od českých výrobců. Pro prezidenta Petra Pavla je akce srdeční záležitostí z mnoha důvodů.
2: Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z převálečné doby.
1: Jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Následoval další Roadster od téže značky, který vyslal na trať minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. V bavorském Weidenu začal soud s majitelem německé firmy Rot International a jedním českým občanem, a to kvůli nelegálnímu vývozu stovek tun nebezpečného odpadu do Česka a Polska. Odpad, který obsahoval části baterií a větrných elektráren, muži protizákonně ukládali v Brně a v Jiříkově na Bruntálsku. Vzhledem k tomu, že společnost i přes výzvy sjednání nápravy ignorovala, nechala regionální vláda Horního Falce odpad z českého území na vlastní náklady odvést a peníze plánuje vymáhat po firmě. Ta je ale v insolvenci. Německému podnikateli, který je od loňského srpna ve vazbě, navíc hrozí až 10 let vězení, protože vědomě nechal své zaměstnance pracovat na poškozeném a netěsném zařízení pro recyklaci baterií. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Naměříme 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 20. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Český impuls.

chystal se dál, proč pak se vrace. Petr nás máchal celou noc, a co my jsme mu dali jméno? Vlasy

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl fír a netopír. Jen smutek, že už

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Maximální ceny pohonných hmot se zítra pohnou protichůdně. Zatímco strop pro benzín poprvé po několika týdnech poklesu vzroste o 8 haléřů na 41,44 za litr, u nafty se sníží o 10 haléřů na 39 korun a 59 haléřů za litr. Podle cenového věstníku ministerstva financí se tak u benzínu zastavuje trend zlevňování. Ten trval od 22. května. Stát k dennímu regulování cena zastropování marží pumpařů na maximálně 3 koruny přistoupil v reakci na prudké zdražení ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Pražská policie vyhlásila pátrání po 58-letém Jiřím Slovákovi. Ten v úterý pozdě večer utekl z psychiatrické nemocnice Bohnice. Na léčení tam byl umístěný nedobrovolně. Podle mluvčí je muž zmatený, neorientuje se v čase ani v prostoru a kvůli absenci inzulínu se nachází v přímém ohrožení života. Zdravotníci varují, že pacient může být nebezpečný sobě i svému okolí. Hledaný muž je zhruba 175 cm vysoký, hubené postavy, má krátké šedé vlasy a nosí dioptrické brýle. Naposledy měl na sobě maskáčové kalhoty a bílé pruhované triko. Policie žádá veřejnost, aby se případně obrátila na tísňovou linku 158. Slovenská siamská dvojčata úspěšně podstoupila 2 dny po narození v bratislavské nemocnici svou první operaci. Dvojčata se narodila předčasně a jsou spojená pánvemi. Cílem zákroku bylo zajistit průchodnost střev a vytvořit potřebné vývody, jelikož ani jedno z novorozenat nemá vyvinutý konečník. Podle mluvčí nemocnice Dany Kamenické i ředitele Petra Bartoně proběhl zákrok bez komplikací a stav holčiček, které mají samostatná srdce, plíce i ledviny, je stabilizovaný. České tenistky ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové narazí na Velkou Británii. Rozhodl o tom dnešní los v čínském Shenzhenu, kde se bude turnaj na konci září hrát. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová o Britkách říká, že to může být záludný soupeř.
2: Ty hráčky na tom žebříčku nejsou v top 20, že bychom hráli proti opravdu úplně největším světovým bombám momentálně, ale jsou velmi nepříjemní, přece jenom Emma Raducanová vítězka Grand Slamu US Open na Katie Booth hrála už několik vítězných turnajů na WTA.
1: Pokud naše tenistky Velkou Británii porazí, o finále poháru se poperou s lepším z dvojce Kazachstán-Španělsko. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku hlavně odpoledne se pak objeví přehánky. Naměříme 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 20. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z

0: Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru. Jak je to krásné moci vykašlat se na celní předpisy a na cenzuru. Na, na, na, na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na.
1: Každý večer v rytmu country.

jako kluci z Rsesín do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
2: Český impuls.

z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trabl a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rad Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým padem Blažek mi včel robí šéfa, tuž to je trefa, tuž to je gol, tuž to je drama, takový fláma, ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili, a pytláka hajnem, a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme

0: Beroun golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Beroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
1: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Beroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Český impuls.

věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach.

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Radio Český impuls. Zprávy ve 20.
2: Hezký večer. Už rostou, ale jen někde. Po vlně dešťů zažívají někteří čeští houbaři úspěšné dny. Situace v lesích je ale velmi regionální a závisí na lokálních srážkách. Zatímco z Krušných hor, Táborska, Olomoucka nebo okolí Vysokého Mýta lidé hlásí plné košíky, oblasti jako Teplicko, Žatecko, Zlínsko nebo okolí Lysé nad Labem, kde tolik nepršelo, nabízejí zatím jen slabé úlovky. Houbaři se navíc potýkají s vysokou červivostí, která místy dosahuje až 50%. Podle mykoložky Terezy Tejklové v současnosti rostou hlavně hřiby dubové, kováře, křemenáče, kozáci, holubinky, muchomůrky, růžovky a ve městech pečárky. Mladí se ztrácí v přípravě na rodičovství. Průzkum Solvo institutu totiž mluví o tom, že před založením rodiny chtějí dostudovat, najít stabilní práci a bydlení. Socioložka Jana Hamanová Rádiu Impuls řekla, že je od přípravy potomstva také odrazují komplikované vztahy.
3: Mladé ženy výrazně výše staví to, že si potřebují s tím partnerem rozumět. A ti muži mají spíš problém se vůbec seznámit, potkat někoho a oslovit nějakou dívku nebo ženu, aby z toho nakonec ten vztah byl.
2: Na jednu matku dnes průměrně vychází 1,5 dítěte, to ale může do budoucna způsobit problémy v důchodovém systému. S tím, jak populace stárne, tu za 50 let můžou na jednoho pracujícího člověka vycházet hned dva důchodci závislí na státní rentě. Hasiči v Havlíčkově Brodě likvidují rozsáhlý požár haly s plastovými výrobky a kartony ve Strojírenské ulici. Kvůli ohni, který zasáhl plochu zhruba 2400 metrů čtverečních, je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu a na místo byla povolaná chemická laboratoř k měření škodlivin v ovzduší. Hlášení o incidentu přijala tísňová linka po 16. hodině a před 18. hodinou mluvčí krajských hasičů potvrdila lokalizaci požáru. Na místě zasahuje několik jednotek, včetně drážních hasičů a podnik. Jednotky. Podle dosavadních informací není nikdo zraněný. Česká fotbalová reprezentace si v novém vydání žebříčku FIFA polepšila o jedno místo. Do nadcházejícího mistrovství světa v Americe tak vstoupí ze 40. pozice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka, kteří drží šňůru 6 zápasů bez porážky, se posunuli díky zvládnutým přípravným duelům s Kosovem a Guatemalou. Do čela světového pořadí se poprvé od loňského léta vrátila obhajující Argentina, která přeskočila druhou Francii a třetí Španělsko. Češi odstartují šampionát nad ránem proti Koreji. V základní skupině je pak čeká ještě Jihoafrická republika a Mexiko. Další aktualizaci pořadí národních týmů zveřejní FIFA po skončení turnaje, konkrétně 20. července. Zítra čekáme spíše oblačno až zataženo, na Moravě ve Slezsku místy i polojasno, zejména v Čechách bude postupně občasně většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Naměříme k tomu 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer u zpráv s Honzou Vargou. Poslanecká sněmovna posunula do závěrečného třetího čtení koaliční novelu stavebního zákona. Hlavním cílem je zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k předloze během druhého čtení, které trvalo 13 hodin, podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Teď je musí posoudit hospodářský výbor. Novela mimo jiné prohlašuje velké bytové stavby za veřejný zájem a počítá se vznikem centralizované státní stavební správy. Ta by nahradila dosavadní obecní a městské stavební úřady. Opozice ale návrh ostře kritizuje z obavy před možným kolapsem stavebního řízení a upozorňuje na neochotu úředníků přecházet pod nový státní úřad. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Linka spojí třikrát denně města Tachov, Bernau a Tirschenreuth.
2: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10.30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně, víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista Plzeňském a Bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachovsko.
1: Americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social překvapivě oznámil zrušení plánovaných vojenských úderů a bombardování Íránu, které měly proběhnout ještě dnes večer. K obratu došlo poté, co Írán přijal hlavní body dohody. Vyjednané podmínky podle Trumpa schválili všechny zúčastněné strany, včetně Spojených států, Izraele, Saudské Arábie a dalších regionálních aktérů. Termín a místo podpisu finální dohody budou teprve oznámeny. Do té doby ale zůstává v platnosti americká námořní blokáda íránských přístavů. Agentura AP v této souvislosti upozornila, že Trump sice o brzké dohodě mluvil už v minulých týdnech bez reálného výsledku, ještě během dneška přitom Íránu ostře hrozil nočními útoky nebo zabavováním ropy a obsazením strategických míst. A je to tady, fotbalové mistrovství světa začíná, což naplňuje napětím naše fandy předčasně ranním zápasem s Jižní Koreou od 1 do 100 let. Reportér Jan Čada začíná právě s dámou, která už má stovku za sebou.
3: Ve 4 ráno nebude chybět u obrazovky stoletá zlínská sokolka paní Marta Zajícová. Po hodinovém cvičení je v bojovné náladě.
4: Naši vyhrají, ať žijí Češi.
3: Čilé dámy zvou zpěvem opravdu stylově k fotbalu. Věru, tak vstávaj milá a vstávejte milí hore, a to brzo. Jitka Kejřová, starostka zlínského Sokola.
5: No samozřejmě, jako zasáhlo to i mě, takže my tady máme takovou mini sázkovou kancelář mezi Sokoly gymnasty a můj osobní tip na dnešní utkání Česko-Korea je 2-2.
3: A teď zábavu z jiného věkového soudku. Šestáci, 12-letí kluci ze zlínské fotbalové školy.
6: Budu se určitě dívat, no to, že já určitě budu stávat, za Čechy dám všechno.
7: Podle mě vyhrám s tou Koreí a doufám, že ty další zápasy vyhrám taky.
8: Ty jsi borec, jak to vidíš ty?
9: Jo, já to vidím úplně stejně, tak postoupíme a mohli bychom to aj vyhrát celé.
3: To je optimismu, tak uvidíme.
10: Češi, Češi, Češi, Češi, Češi!
3: A tohle musí být slyšet až do Mexika. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku se objeví hlavně odpoledne přehánky, naměříme k tomu od 13 do 18 stupňů, na východě až 20. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

lodí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Na vyprodaném aztéckém stadionu v Mexiku slavnostně odstartovalo 23. mistrovství světa ve fotbale, kterého se poprvé účastní 48 zemí. Šéf FIFA Gianni Infantino ukázal fanouškům mistrovskou trofej a italský tenorista Andrea Bocelli s korejskou zpěvačkou Eyae zaspívali oficiální hymnu šampionátu. Turnaj potrvá do 19. července a nabídne celkem 104 zápasů. První duel hraje domácí Mexiko proti jeho Africké republice. O 7 hodin později pak v Guadalajaře vstoupí do turnaje čeští fotbalisté zápasem proti Koreji. Další slavnostní ceremoniály plánují pořadatelé na pátek v kanadském Torontu a americkém Los Angeles. Z největšího důlního velkostroje v Česku je hromada šrotu. Přímo v lomu ČSA odstřelili jeho montážní jeřáb a výložník. Detonace zpřetrhaly lana a části rypadla se zřítily. Může tak pokračovat jeho likvidace.
2: Jsme asi 150 metrů od rypadla. Technický vedoucí odstřelu Petr Mikula mi popisuje přípravy.
3: To nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat, ten Semtex a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačkama na ty lana.
2: Odstřel probíhá na 2 detonace. Ta první uvolnila jeřáb zavěšený na hřbetu konstrukce.
3: Krásně se to rozjelo, spadlo na zem.
2: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
3: Na výložníku bylo 16 lan a výložník taky dopadl celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít přezat.
2: Všechno dopadlo podle plánu, alespoň podle technického ředitele ze severní energetické Petra Procházky.
4: Pohyblivé části, které jsme potřebovali dostat na zem, tak jsou na zemi. Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ten stroj byl vyvážený.
2: Demontáž bude trvat skoro celý rok. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Policie zahájila trestní stíhání 2 lidí a 2 firem kvůli chovu prasat v nevhodných podmínkách v Koclířově na Svitavsku. Veterinární správa musela z tamního zanedbaného areálu starého statku po loňské kontrole odebrat 107 prasat. Ta žila v naprosto nevyhovujících podmínkách, bez podestýlky, ve výkalech, bez dostatečného přístupu k vodě a v nestabilních skupinách nekastrovaných samců. Kvůli špatnému prostředí docházelo mezi zvířaty k napadání, měla abscesy i přerostlé paznechty. Prasata byla za asistence hasičů a policie převezená do náhradního ustájení. Česká vrtulníková jednotka v Polsku u běloruských hranic vůbec poprvé v zahraniční misi nasadila nové helikoptéry Venom, které v rámci obrany NATO levně a efektivně zasahují proti nízkoletícím cílům, jako jsou ruské drony Shahid. Kolem 100 vojáků zde drží nepřetržitou pohotovost a brzy je doplní i bojové stroje Viper, což je v aliančním měřítku unikátní zapojení tohoto typu techniky do protivzdušné obrany. Zkušenosti z reálných poplachů armáda okamžitě přenáší do domácího výcviku v Česku, kde se navíc flotila těchto amerických strojů v budoucnu rozroste díky daru ze Spojených států na 20 kusů. České tenistky ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové narazí na Velkou Británii. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, kde se bude turnaj na konci září hrát. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová o Britkách tvrdí, že to může být záludný soupeř.
5: Ty hráčky na tom žebříčku nejsou v top 20, že bychom hráli proti opravdu úplně největším světovým bombám momentálně, ale jsou velmi nepříjemní. Přece jenom Emma Raducanová je vítězka Grand Slamu US Open, na Katie Bolte hrála už několik vítězných turnajů na WTA, takže taky velmi nepříjemný.
1: Pokud naše tenistky Velkou Británii porazí, o finále poháru se poperou s lepším z dvojice Kazachstán-Španělsko. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku s přeháňkami, hlavně odpoledne. Naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě až 20. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.

vůbec nebyl on. Jak ta rána, jak se zhojí, jak to zpátky všechno vzít. Máš jak motýl možnost dvojí.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Zájem o last minute zájezdy v posledních dvou týdnech meziročně vzrostl o 11%. Češi nejčastěji volí Řecko, Itálii, Turecko a Španělsko. Tradiční Chorvatsko naopak na začátek července ztrácí a v počtu rezervací propadlo až za Itálii, kam lidé létají hlavně kvůli příznivým cenám a široké nabídce spojů do Říma nebo Milána. Podle průzkumu společnosti Plaxi navíc roste trend kratších dovolených, kdy více než polovina zaměstnanců plánuje během roku 2 až 4 cesty v délce do jednoho týdne. Češi při plánování dovolené výrazně řeší finance, třetina z nich počítá s rozpočtem mezi 10 až 20 tisíci korunami na osobu a 2/3 lidí si cestu organizují sami bez cestovní kanceláře. U Komořan na Mostecku začala oprava mostů. Stavbaři tak zahajují práce v prostoru pod mosty. Rekonstrukce za téměř 54 milionů se odehraje po polovinách za částečného omezení provozu. Jezdit se bude v režimu 1+1. Důvodem prací je podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové zhoršený technický stav mostních opěr.
2: Mezi mostní opěry budou osazeny ocelové konstrukce, které je zpevní a zabrání jejich dalšímu naklánění. Díky tomu bude most stabilnější a odolnější vůči dalším deformacím.
1: Stavitelé také opraví jednotlivé části mostů. Součástí akce bude i úprava navazujících úseků vozovky před mosty i za nimi a přeložka napájecích kabelů důlní dráhy vedené pod mosty. Dokončení stavby je plánované na příští rok. V kadaňské nemocnici se nově léčí larvální terapií. Pomáhá pacientům s chronickými, infikovanými nebo špatně se hojícími ranami.
3: Metoda, která je známá už tisíce let, se v Podkrušnohoří vrací do moderní medicíny. Princip je jednoduchý. Do rány se aplikují sterilní larvy, mouchy, bzučivky zelené. Umí velmi šetrně odstranit odumřelou tkáň a zároveň čistí od bakterií. Zkušenosti z kadaňské nemocnice potvrzují, že tento postup umí zamezit poškození tkání a někdy dokonce zabrání i amputaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Dva mladí samci lemura kata, které ostravská zoologická zahrada nedávno přivezla ze zoo Hluboká, zůstanou po opakovaných útěcích v zázemí a do průchozí expozice Ráj lemurů se zatím nevrátí. Jednoho ze samců chovatelé odchytili v neděli mimo areál zoo v zahradě rodinného domu, kde jedl třešně. Druhého bratra zajistili v zázemí. Podle zooložky Pavly Slavíčkové vyvolalo únikové chování mladých zvířat spojování s původní 14-člennou skupinou, která na rozdíl od nováčků nemá tendence utíkat a expozici bere jako svůj domov. Vedení zoo teď zvažuje, že seznamování obou skupin provede v klidnějším prostředí zázemí pod větším dohledem chovatelů. Samotná expozice Ráj lemurů zůstává pro návštěvníky otevřená každý den. Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nevystoupí, protože vedení závodiště ukončilo spolupráci s pořádající firmou. Koncert, který organizátoři naplánovali na 25. července, už dříve vyvolal ostrou kritiku ze strany aktivistů i pražských radních za Piráty kvůli hudebníkovým dřívějším antisemitským výrokům. Rapperovi letos nevyšly ani koncerty ve Francii nebo v Polsku a loni organizátoři zrušili jeho vystoupení na festivalu na Slovensku, proti kterému lidé sepsali petici. Sám hudebník se v lednu za své chování veřejně omluvil v deníku Wall Street Journal, kde své výroky připsal problémům s duševním zdravím a odmítl, že by byl nacista. Čekáme oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, zejména v Čechách bude během dne slabě pršet, na Moravě a ve Slezsku se objeví hlavně odpoledne přehánky. Naměříme k tomu 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude o něco tepleji, naměříme tam až 20. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci. Na začátku zpráv na impulzu zdraví Honza Varga. Rozsáhlý požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Zničil budovu i uskladněný materiál. Hasiči, kteří ještě pozdě večer zasahovali na místě, vyhlásili ve Strojírenské ulici druhý stupeň požárního poplachu a po 8 hodině večerní potvrdili lokalizaci ohně. Incident na ploše zhruba 2400 metrů čtverečních se obešel bez zranění. Chemická laboratoř ale v ovzduší průběžně měří množství škodlivých látek a vyšetřovatelé zatím nestanovili přesnou příčinu vzniku požáru. Z největšího důlního velkostroje v Česku je hromada šrotu. Přímo v lomu ČSA odstřelili jeho montážní jeřáb a výložník. Detonace zpřetrhaly lana a části rypadla se zřítily. Může tak pokračovat jeho likvidace.
1: Jsme asi 150 metrů od rypadla. Technický vedoucí odstřelu Petr Mikula mi popisuje přípravy.
2: To nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat, ten semtex a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačně.
1: Odstřel probíhá na 2 detonace. Ta první uvolnila jeřáb zavěšený na hřbetu konstrukce.
2: Krásně se to rozjelo, spadlo na zem.
1: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
2: Na výložníku bylo 16 lan a výložník taky dopadl celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít přezat.
1: Všechno dopadlo podle plánu, alespoň podle technického ředitele ze severní energetické Petra Procházky.
3: Pohyblivé části, které jsme potřebovali dostat na zem, tak jsou na zemi. Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ten stroj byl vyvážený.
1: Demontáž bude trvat skoro celý rok. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Slovensko se spolu s Českem snaží oživit leteckou linku mezi Bratislavou a Prahou. Let by trval méně než 1 hodinu. Odborníci jsou ale většinou proti.
4: V čase ekologického cestovania vlakom působí let mezi Prahou a Bratislavou jako nepráve logický či ekonomický krok. Toto spojenie už fungovalo takmer 100 rokov a bolo viackrát zrušené, definitívne pred 7 rokmi. Keďže dotované lety medzi Bratislavou a Košicami majú veľký úspech, po ich vzore by prežila aj linka do Prahy. Ak sa však dobuduje vysokorý rýchlostná železničná trať. Vlakom by cesta medzi oboma mestami trvala len 2 hodiny. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Maďarské stíhačky Jas Gripen vzlétly k dopravnímu letadlu Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, které po vstupu do tamního vzdušného prostoru nenavázalo kontakt s řízením leteckého provozu. Vojenské letouny ze základny Kecskemét izraelský stroj vizuálně identifikovali a doprovodili ho k maďarským hranicím, poté co posádka spojení s pozemní kontrolou úspěšně obnovila. O incidentu informoval také maďarský premiér Péter Maďar. Čekání fotbalových fanoušků je u konce, mistrovství světa začalo. Program otevřelo úvodní utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Zápas skončil 2-0. Nad ránem startuje v soutěži i český tým, který se v Guadalajaře od 4 hodin utká s Jižní Koreou. Čekáme oblačno, je zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude během dne se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku můžeme očekávat hlavně odpoledne přehánky. Naměříme od 13 do 18 stupňů na východě až do 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Už rostou, ale jen někde. Po vlně dešťů zažívají někteří čeští houbaři úspěšné dny. Situace v lesích je ale velmi regionální a závisí na lokálních srážkách. Zatímco z Krušných hor, Táborska, Olomoucka nebo okolí Vysokého Mýta lidé hlásí plné košíky, oblasti jako Teplicko, Žatecko, Zlínsko nebo okolí Lysé nad Labem, kde tolik nepršelo, nabízejí zatím jen slabé úlovky. Houbaři se navíc potýkají s vysokou červivostí hub, která místy dosahuje až 50%. Podle Mikološky Terezy Tejklové v současnosti rostou hlavně hřiby dubové, kováře, křemenáče, kozáci, holubinky, muchomůrky, růžovky, no a ve městech pečárky. Poslanec za motoristy Filip Turek při svém prvním sněmovním vystoupení ostře kritizoval unijní ekologickou politiku. Jejíž klimatické cíle přirovnal ke komunistickým pětiletkám a označil je za cílenou destrukci. Kvůli údajným hrozbám z Bruselu ohledně zablokování dotací nakonec nepředložil svůj pozměňovací návrh k novele stavebního zákona. Ten měl obcím umožnit regulaci vzdálenosti větrných elektráren od obytných zón. Jeho slova o nefunkčním zeleném biznisu vyvolala ostrou debatu. Zatímco zástupci Pirátů a Lidovců obvinili Turka ze lží a upozornili, že odmítání obnovitelných zdrojů poškozuje českou ekonomiku. Poslanci z ODS a ANO mu dali částečně zapravdu s tím, že přílišný tlak na bezuhlíkovou energetiku ohrožuje konkurenceschopnost těžkého průmyslu. Prezident Pavel odstartoval soutěž veteránů 1000 mil československých. Na start závodu z Prahy do Bratislavy a zpět se postavilo 130 historických aut. Z toho více než polovina je od českých výrobců. Pro prezidenta Petra Pavla je akce srdeční záležitostí z mnoha důvodů.
2: Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z předválečné doby.
1: Jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Následoval další Roadster od téže značky, který vyslal na trať ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Linka spojí třikrát denně města Tachov, Bernau a Tirschenreuth.
3: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10.30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně. Víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista plzeňském a bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Klára Fajstová, Radio Impuls, Tachovsko.
1: Majitelé prvoligového fotbalového klubu Slovácko reagovali na veřejnou výzvu svých nejvěrnějších fanoušků k prodeji týmu. Oznámili, že se jednáním o vstupu nových silných a důvěryhodných investorů nebrání. Akcionáři Vítězslav Skopal, Zdeněk Zemek a Pavel Buráň zároveň zdůraznili svou odpovědnost za stabilitu klubu, který po úspěšných letech v evropských pohárech pod trenérem Martinem Svědíkem v uplynulé sezóně zachraňoval ligovou příslušnost až v baráži. Příznivci z fanouškovského kotle vyhlásili současnému ztrátu důvěry, vadí jim také čerstvý odchod trenéra Romana Skuhravého do Baníku Ostrava. Vedení klubu v prohlášení upřesnilo, že o pokračování spolupráce se Skuhravým mělo jednoznačný zájem. Kouč se sám rozhodl přijmout jinou profesní nabídku. Čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku se objeví hlavně odpoledne přehánky, naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě pak až 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází. Svým paňákům den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znám.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní

0: Na začátku zpráv na Impulzu zdraví Honza Varga. Rozsáhlý požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Zničil budovu i uskladněný materiál. Hasiči, kteří ještě pozdě večer zasahovali, na místě vyhlásili ve Strojírenské ulici druhý stupeň požárního poplachu a po 8. hodině večerní potvrdili lokalizaci ohně. Incident na ploše zhruba 2400 metrů čtverečních se obešel bez zranění. Chemická laboratoř ale v ovzduší průběžně měří množství škodlivých látek a vyšetřovatelé zatím nestanovili přesnou příčinu vzniku požáru. Z největšího důlního velkostroje v Česku je hromada šrotu. Přímo v lomu ČSA odstřelili jeho montážní jeřáb a výložník. Detonace zpřetrhaly lana a části rypadla se zřítily. Může tak pokračovat jeho likvidace.
1: Jsme asi 150 metrů od rypadla. Technický vedoucí odstřelu Petr Mikula mi popisuje přípravy.
2: To nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat, ten Semtex, a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačkama na Tylana.
1: Odstřel probíhá na 2 detonace. Ta první uvolnila jeřáb zavěšený na hřbetu konstrukce.
2: Krásně se to rozjelo, spadlo na zem.
1: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
2: Na výložníku bylo 16 lan a výložník taky dopad celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít třezat.
1: Všechno dopadlo podle plánu, alespoň podle technického ředitele ze severní energetické Petra Procházky.
3: Pohyblivé části, které jsme potřebovali dostat na zem, tak jsou na zemi. Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ten stroj byl vyvážený.
1: Demontáž bude trvat skoro celý rok. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Slovensko se spolu s Českem snaží oživit leteckou linku mezi Bratislavou a Prahou. Let by trval méně než 1 hodinu. Odborníci jsou ale většinou proti.
4: V čase ekologického cestovania vlakom působí let mezi Prahou a Bratislavou jako nieprávě logický či ekonomický krok. Toto spojenie už fungovalo takmer 100 rokov a bolo viackrát zrušené, definitívne pred 7 rokmi. Keďže dotované lety medzi Bratislavou a Košicami majú veľký úspech, po ich vzore by prežila aj linka do Prahy.